0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické a Janu Adamovi, jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarloce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem tráví

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přivýdělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátněl a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, ano. Kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak, jo.
3: Nebo v dějepise, no teď. To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na té Letný. To asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50
1: to
0: lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Toče,
2: dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a
4: den.
5: A já bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabili jste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct a kdyby si to měli říct a děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika, tak jak to má být, komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
8: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte
8: děkuju
2: se.
8: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak tu budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřížkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu Střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás. Vybereme
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořádka. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Tomu já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a

0: přirozený. Ono, když chceš dělat show, jo. Já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
1: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
0: vykrám, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba Big Beat show, jo, a takový,
1: jo.
0: No, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš, když si věříš, Luďku, všecko jde, blbě, ale jde to,
1: jo. Tak já to si nebudu věřit.
0: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
1: Že bys mi v tom pomohl,
0: že bys ti pomohl, že bys ti zaranžoval.
1: Tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak uděláme, my uděláme vážně, přátelé, show.
0: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mně.
1: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
0: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď tak show, světla má, ne?
1: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, vida.
0: To máme show světla. Světlo, to není show světla.
1: Šoupnutý do show.
0: No, ale bylo by to dobrý. Ne, nechme to takhle. Show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
1: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
0: To je nějaký,
1: to bude dobrý, ne?
0: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
1: Že bych tam byl já taky dostou.
0: Show saka.
1: Show saka. Show saka máme, show saka.
0: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
1: Jo.
0: Saka na show. Show.
1: Tak tam...
0: To je nutný, musíš,
1: ano.
0: No to je ono tam.
1: Přinesli, to, saka na show, příbrný, přinesli, ano, já, už tam show, tak, už tam vyšej, no. Všim šiši.
2: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
3: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
2: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
3: To už snad je...
2: Burza?
3: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
2: Se semaforem.
3: Se semaforem a proč ne? A
2: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
3: No samozřejmě, tak já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
2: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 na 800 900
3: těžký
2: náš telefon.
3: Souboje.
2: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy Prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: Pan u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a praje vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedem někam pro kytky nebo něco. Páha, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, teď to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít jiný průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, hele, tak nebreč, neblbni, to je, nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odysea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odysea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluměj. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde
6: anglicky? No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this, this, a já zas na něj this, a on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Neveklov přistaví základní školu. Dnes bude polojasno až oblačno. Teploty od 23 do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
3: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
4: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
3: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
5: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
3: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Neveklov má stavební povolení na nástavbu základní školy. Aktuálně se chystá na vyhlášení výběrového řízení. Odhadované náklady jsou 80 až 90 milionů korun. Součástí bude oprava střechy na jedné z budov a nástavba střídami na druhém objektu. Více nezávislý starosta Ladislav Trumpich.
6: V té nástavbě bude 5 kmenových tříd a 2 venkovní třídy, takže děti se budou moc v případě nějakého příznivého počasí učit vlastně pod širým nebem.
2: Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Akce je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. Do Zoo Praha dorazí zhruba 150 pěstounských rodin. V areálu budou k dispozici taky pracovnice Pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program je součástí Dnů pěstounství, které v Praze jsou od 14. května do 16. června. Kolínská radnice nechá opravit 4 byty v centru města. Ty jsou v havarijním stavu. Město je chce zrekonstruovat a nabídnout k pronájmu. Práce by měly být hotové v září, říká kolínský místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
7: Hodnota té zakázky je 3 miliony 944 tisíc, takže víceméně milion téměř na jeden byt, ale ty byty dlouhodobě byly předány kdysi v bezdemolovaném stavu, tak aby se mohly opravit a vrátit do užívání.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ráno může být přechodně jasno, odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, v jihozápadní polovině kraje se později ojediněle objeví přehánky. No a nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce počítejte s omezením za odbočkou na Jičín. To je kilometr 42. Silničáři opravují vozovku v levém pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
8: Jsme na startu nového dne, úterý 2.6.2026. Jak jsi prožil svůj včerejší svátek?
9: No, přežil jsem, prožil jsem a už jsem star.
8: To nevadí, zase co se v mládí naučíš.
9: Ve stáří, jako když...
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Puste Petra. A to já musím dodržet.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
2: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
1: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
3: prosím jedno pivo,
1: a německou nádražní restaurací.
3: Ein Bier bitte.
1: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Je ta 50 je dneska specialistce na biomasu.
4: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomase.
5: My jsme úplně zabředli do biomasy.
1: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
5: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
1: Já přeju hezký den.

0: hodiny ukazují 5.16. Přeji vám skvělé ráno s námi s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Černé na bílém vidím, ráno by mělo být skoro jasné, během dne převládne polojasná obloha, odpoledne zůstane příjemně teplo, večer ale začne od západu přibývat oblačnost a nejvyšší teploty 23 až 26. Pavel Karas nám to ještě potvrdí v rámci předpovědi počasí.
2: Ráno nabídne teploty mezi 14 a 11 v údolích, to může být teplota i kolem 9 stupňů, no a přes den bude polojasno nebo oblačno. Později odpoledne a večer bude zase od západu oblaku přibývat a večer se na západě objeví zatím ojedinělé přehánky a nebo taky bouřky, ale bude jich samozřejmě v těch následujících dnech zase přibývat. Takže to vypadá, že se budou střídat výběžky vyššího tlaku vzduchu s přechodem jednotlivých front, takže se dočkáme jednak zatažené oblohy s deštěm, ale taky slunečného počasí a letních teplot.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Velkou premiéru měl v průběhu včerejšího odpoledne. Kdo jste nestihli, podívejte se do aplikace nebo internetových stránek Můj rozhlas. Tam si daný díl můžete poslechnout kdykoliv ze záznamu. Samozřejmě, co se děje dál v našem vysílání, ať už premiérového, nebo to, co pro vás chystáme, podívejte se, za to nic nedáte. Když máte ty internety, tak střednichechy.rozhlas.cz. A já se dívám dál, čeká nás Marek Ztracený, Marie Rotrová, taky skupina Status Quo. A rozhodně nevynecháme ani nejmenší děti z Prahy, které vám tentokrát odpoví na otázku, jak vzniká déšť, jak je to možné, že prší, kde se berou ty dešťové kapky. Řeknu vám, odpovědi stojí tentokrát víc než kdy jindy za to.

0: takové to mokré cosi, říká se tomu déšť. Odkud se vlastně bere a jak vzniká?
1: Je to ze mraku.
2: Že se zatáhne a pak třeba v noc prší.
3: To nateče do kanálu a pak to zase doteče do mraku.
4: Tam je taková trubka do toho podzemí.
5: Když je zima, tak se tam dostane nějak voda. Třeba když je rosa.
6: Když třeba prší a svítí do toho sluníčko, tak z toho se stane duha.
7: Ten keblík to vyleje do mraku a ten mrak to nevydrží, tak čurá.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: a něco ze sportu. Před zpravodajstvím s Josefem basketbalisté Nymburka dnes večer vstupují do finále nejvyšší domácí soutěže. Obhájce titulu na své palubovce přivítá Pardubice a zahájí sérii hranou na 4 vítězné zápasy. Nymburk útočí na 3. mistrovství titul v řadě a celkově už 21. v historii klubu. Tak držíme palce. Zprávy v půl jsou připravené, hned po nich Leona Machálková nebo Michal David. Dobrý den.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rodiče nově narozených dětí by mohli od ledna dostávat 400 tisíc korun. To je o 50 tisíc víc než teď. O vládním návrhu budou dnes jednat poslanci. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Opoziční poslanci, ale i třeba vládní SPD chtějí zvýšit dávku už stávajícím rodičům. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Mladoboleslavská nemocnice hledá firmu na stavbu nového pavilonu pro matku a dítě. Nabídky můžou firmy podávat do 13. července. Nová část zdravotnického zařízení má stát víc než 1 miliardu korun. Práce začnou podle mluvčí nemocnice Jany Petrové letos na podzim. Praha 8 chce postavit nový skatepark v Bohnicích. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, který má vzniknout u základní školy Glovackého. Musí ale ještě dořešit osvětlení sportoviště, aby omezila tvorbu světelného smogu. Nový skatepark by dělníci mohli stavět v příštím roce. Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Zázemí pro zhruba 70 dětí zřídila radnice v Sokolovně. Za práce městys zaplatí 6 milionů korun. Součástí rekonstrukce má být topný systém, zateplení budovy a také instalace vzduchotechniky. No a jaké dnes bude počasí? Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně na dálnici D5 na 26. kilometru směr Plzeň, tam pro poruchu odstavené auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Městská knihovna v Praze otevřela novou pobočku na Černém mostě. Najdete ji přímo u stanice metra. Za chvíli přidáme podrobnosti.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Městská knihovna v Praze otevřela svou 46. pobočku a nachází se v novém polyfunkčním domě u stanice metra Černý most. Mimo půjčování knih lidem nabízí taky prostor pro komunitní setkání.
1: Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší.
2: Novou pobočku knihovny mi ukazuje její vedoucí Vesna Markovičová.
1: Pak máme místa jako dětské oddělení, komunitní kuchyňka samozřejmě.
2: Knihovna má být také místem pro pořádání kulturních akcí.
1: Větší část programu budeme zajišťovat my, jakoby, jako knihovna, ale možnost půjčit si prostor i pro veřejnost, pro místní komunitní kroužek například.
2: Dodává vedoucí pobočky Vesna Markovičová. Knihovna má 2 patra o celkové ploše 1000 metrů čtverečních, jak zmiňuje architektka Jana Mastíková, která podobu knihovny navrhla.
3: To první vstupní podlaží je prostorově menší, zhruba třetinové. Máme tady jednu barvu, to je tady ta mentolová, peppermintová, aby, víte co, jakože když jdete do knihovny, tak jdeme do té prostě do té mentolový, zelený, svěží a tak.
2: Pobočka má otevřeno každý pracovní den od 9 do 19 hodin. Ředitel městské knihovny v Praze Tomáš Řehák vysvětluje, že po celém hlavním městě její služby využívají především lidé, kteří ani nemají členství.
4: Obecně klesá počet výpůjček, co v zásadě neklesá je návštěvnost knihoven a počet lidí, kteří do knihovny chodí.
2: Knihovna půjčuje kromě klasických publikací také třeba mapy nebo deskové hry. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Za minutu přesně 6:45. Tohle byl Eric Clapton.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být skoro jasno, později převládne polojasná obloha, nás čeká teplejší den bez deště s odpoledními teplotami 23 až 26. Večer začne od západu přibývat oblačnost a vítr slabý, jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou po většinu dne dobré až velmi dobré. Tak 23 až 26, prosím, takhle nám to servírují.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: Ve 6:45 přesně pozvánka k tipům Denisy Hergeslové. Uslyšíte je za chvíli. A jinak do 6. i další písničky snad vás proberou. Třeba teď Mandraže. Za chvíli ABBA. A docela i Jaromír Nohavica. Ať se vám daří, pěkný den s Českým rozhlasem.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Městské muzeum a galerie v Týnci nad Sázavou vás zve na vernisáž výstavy Příběhy malířky Anny Svobodové. Od 17 hodin se můžete ponořit do světa obrazů zachycujících nálady, vzpomínky, tiché okamžiky i silné emoce, které autorka přenáší na svá plátna. Výstava potrvá až do 26. července. Pokud máte rádi knihy a hledáte inspiraci ke čtení, zastavte se v tomto týdnu v Rakovnické městské knihovně. Nabízí do pátku 5. června netradiční setkání se světem literatury, objevování nových knižních titulů a tipy na čtení pro dlouhé letní večery. Knihovna pro vás připravila neprůhledně zabalené publikace a až doma tak zjistíte, jestli jste si odnesli svého nového knižního favorita nebo jestli jste sáhli vedle a zkrátka se k sobě nehodíte. Městské muzeum v Sedlčanech připomíná památku amerických letců. Do 14. června tu jsou vystaveny fotografie, dokumenty a osobní věci velitele bombardéru B-17G Roberta A. Norvela, které věnoval Sedlčanskému muzeu. Prohlédněte si tu taky modely letadel zapůjčené od modelářského klubu v Sedlčanech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Soudy mají u rozvodu zjišťovat, jestli dítě nezažívalo násilí. Mladá Boleslav si nechá změřit náklon věže zříceniny hradu Michalovice. Čeká nás teplejší den s teplotami až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Soudy možná budou mít od ledna povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažilo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. K posouzení by pak měli používat třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Nejpozději v září by měli novelu projednat poslanci. Platit by mohla od 1. ledna 2027. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice si nechá změřit vedení Mladé Boleslavy. Chce se ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se o tak nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Pokračuje radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
2: Radní rozhodli o zadání nového posudku nakloněnosti Michalovické věže. Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A zároveň musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 000 000 korun.
0: Právě necelý 1 000 000 korun stojí celá procedura zápisu do této knihy. Nynějším šampionem zapsaným v Guinnessově knize rekordů je věž Kostelíka v Německu. Ta má sklon 5,4 stupně.
3: Je to hlavně projekt.
0: Tereza Voborníková se podruhé stala biatlonistkou roku. Bronzová olympijská medailistka ovládla hlasování novinářů a zástupců českého biatlonu. Druhý skončil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hrnink. Voborníková uspěla i u fanoušků. Čtenáři Dnes.cz ji zvolili biatlonistkou sezóny. Za ní skončili Tereza Vinklárková a Michal Krčmář. Ocenění biatlonisté převzali na gala večeru v Praze.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno, ráno se může obloha přechodně vyjasnit, večer začne od západu přibývat oblačnosti, srážky meteorologové nečekají, teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů, vítr bude slabý, jihovýchodní, rozptylové podmínky se během dne zlepší.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Opatrně v Praze, na okruhu ve směru z Kbelské do Mladé Boleslavy. Pozor, kdo sjíždíte na Černý most, ve sjezdu leží pneumatika nebo zbytek pneumatiky od kamionu. Jinak nic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Jak se podařilo trikařům, aby Rumburak létal, nebo jak postavy z filmu Jak utopit doktora Mráčka cestovaly potrubím, prozradíme už za chvíli v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: se ti jednou bude zdát a Jakub Smolík v raním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy v 6 hodin a 10 minut. No dneska stačí pár ťukanců na počítači. Před 40 lety ale musel mít trikař mnohem větší představivost. To říká mistr filmových triků Boris Masník, který se letos vrátil na Zlínský filmový festival, a to v rámci připomínky nedožitých 100 let scénáristy Miloše Macourka. A samozřejmě nám poodhalil tajemství některých triků, například z létajícího Čestmíra nebo Arabely.
1: Hrumburák by měl lítat. To on se řekne lítat, v současné době to je jasný, to by se bylo klíčovací pozadí, herec by tam v pohodě se dal na nějakou podložku zelenou a mohl by lítat jako Superman. No ale tady chudák Jirka Lábus musel být zavěšený na lankách.
2: Díváme se s Borisem Masníkem na scénu, v níž Jiří Lábus v kouzelném plášti letí nad krajinou.
1: Visel na lankách, který takhle tam jsou normálně vidět v tom záběru, ale když to snímala filmová kamera, tak ty lanka se tím pohybem rozmázli a divák si to asi nevšimnul.
3: Ježíš, ještě jednou teda. Haló, paní kolegyně!
2: Množství nejrůznějších triků Miloš Macourek vepsal i do scénářů filmů jako Pane, vy jste vdova nebo Dívka na koštěti. Na těch ještě Boris Masník jako trikař nepracoval, přes toho technologie některých triků dodnes fascinují. Například jak Miloš Kopecký v komedii Jak utopit doktora Mráčka cestuje po trubím.
4: Pošlete za mnou jako midkepek. Ano, samozřejmě. Po.
1: Cestování herců přes umyvadlo bylo dělané pomocí takzvaného zrcadlového triku. Tu cestu pro herce, která tam byla vytvořena přímo na scéně, překrývalo zrcadlo a to odráželo úplně přesnou repliku dekorace, která by tam správně měla být vidět, ale nebyla postavená vzadu, ale do boku, a vlastně divákovi nahrazovala to, co bylo potřeba zakrýt.
2: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou dnes ve Zlíně od 17 hodin Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si v seriálu zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: 6 hodin, 12,5 minuty, tak popojedem nebo popoletíme?
5: Yeah.

0: Čtvrt na sedm za minutu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude sympaticky a vlastně letně. Víceméně samé slunce, mraky dorazí spíš až odpoledne nebo večer. Na teploměru 23 až 26 a den bez deště.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpozorněte za sjezdem na Lochkov. Na 10,5 kilometru stojí nákladní auto v odstavném pruhu, za ním policie a může se vybočovat. V Ekbelské se popojíždí směrem do Štěrbohol, a to před křižovatkou s Poděbradskou, a v Běchovicích směrem do centra zesiluje provoz před Starou poštou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Ale co pak? Při sekání stal se úraz. No to chce Heřmánek.
1: Chce Heřmánek. Co se to tady děje?
2: Je, Růženko, přece ho nemůžou násilím ošetřit, když nechce.
3: A co se stalo, Karlíčku?
1: Ale, Lojzík mu usek nohu, ale není to nic vážného. Cože? Nohu.
2: Sestro, rychle na sál. Připravit transfuzi.
4: Transfuzi? Vyloučen.
1: Taky transfuzi nepřipustíme. Ostatně, pane doktore, není žádný důvod. Je to jen povrchový zranění. Ne je takový
2: správnutí. Nebavte se s nima, jsou to šílenci, rychle.
1: No promiň, dovolte, vraťte mi to.
4: Zpátky.
1: Vy nejste doktor, vy jste sadista. Promiňte, pane doktore, to přece nemůžete.
5: Excelence nás ničí.
2: Kde je ta noha?
3: Nejde to zout. Ta bota je totiž malá.
5: Už nemáme moc času, tak to přešijeme s tou botou, dejte to sem.
3: Mělo by se to aspoň trochu opucovat, ne?
5: Tak dělejte.
3: Není to trochu nebezpečné?
5: Co?
3: Nebojíte se infekce?
5: Když si potom umyjeme ruce, tak se nám nemůže nic stát.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No nic, popojedeme.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na programu mají mimo jiné přípravu červencového summitu NATO v Ankaře i novou koncepci armády, kterou ministr představil už před dvěma týdny. Premiér s ní tehdy ale nebyl spokojený. Schůzka má podle vlády upřesnit další postup v obraně i zahraniční politice. Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11členné dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Kolínská radnice nechá opravit 4 byty v centru města za necelé 4 miliony korun. Ty jsou v havarijním stavu. Město je chce zrekonstruovat a nabídnout k pronájmu. Práce by měly být hotové v září. Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechny byly v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10. Mnichovice u Prahy chtějí postavit nové zdravotní středisko Čeřovka. Město dokončilo architektonickou soutěž na přestavbu budovy v Pražské ulici. No a dnes bude většinou polojasno a bez strážek, 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Začínáme na dálnici D7, 6,5 km směr Chomutov.
3: Je tady stražená velký kus vířete, vše je rozježděný, ale to v levým pruhu, opatrně.
2: Dálnice D1 před Šmejkalkou už budete postávat nějaké 4 km v koloně, tak pozor, brzdí se do zastavení. Jinak další informace přidávejte, budeme rádi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Neratovická Spolana by se měla stát na konci letošního roku největším výrobcem kyseliny sírové v Česku. A to díky nové provozovně, kterou dělníci dokončují. Bude muset vedení továrny přijmout další zaměstnance, řekneme už za chvíli.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6:39. Krásné ráno přeji všem. Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spoleně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. Továrna potom dokáže vyrobit přes 500 tun této chemické látky za den. A to by bylo nejvíc u nás.
1: Obrovská válcovitá nádoba, já bych tipnul, možná má nějakých 30 metrů.
2: Tohle je vlastně srdce technologie výroby kyseliny sírové.
1: Vedoucí závodu kyseliny sírové Aleš Patočka z firmy Spolana.
2: Říká se tomu kontaktní reaktor.
1: Ta kyselina sírová v té nádobě tedy pak bude, když se bude vyrábět?
2: V této nádobě je plyn, který vzniká ze spalování síry, oxid siřičitý, a na tomto speciálním katalyzátoru z něho vznikne potom oxid sírový.
1: V jaké jste fázi? Jste už za polovinou?
2: Aparáty jsou již ze 100% dodány a z 90% instalovány.
1: Kdy budete finišovat?
2: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku.
1: Kolik tun nebo litrů kyseliny sírové vyrobíte?
2: Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den.
1: Je nějaká továrna v Česku, která bude vyrábět takovýto objem?
2: Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
1: Firma začala vloni propouštět zaměstnance i kvůli ztrátě tam v hospodaření a kvůli nízké poptávce po produktech, pokračuje manažerka marketingu Spolany Martina Lehká.
3: V průběhu roku 2025 upustilo Spolanu zhruba 70% zaměstnanců, tedy přibližně 500 necelých 700. Nyní v areálu pracuje zhruba 170 zaměstnanců, kteří se věnují pokračující výrobě kyseliny sírové.
1: Jestli bude firma další lidi propouštět, nebo jestli naopak se spuštěním provozu výroby kyseliny sírové někoho přibere, o tom bude v příštích měsících rozhodovat vedení společnosti. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Pavle Karasy, jak bude?
2: Ráno nabídne teploty mezi 14 a 11 v údolích. To může být teplota i kolem 9 stupňů. No a přes den bude polojasno nebo oblačno. Později odpoledne a večer bude zase od západu oblaku přibývat a večer se na západě objeví zatím ojedinělé přehánky a nebo taky bouřky, ale bude jich samozřejmě v těch následujících dnech zase přibývat. Takže to vypadá, že se budou střídat výběžky vyššího tlaku vzduchu s přechodem jednotlivých front, takže se dočkáme jednak zatažené oblohy s deštěm, ale taky slunečného počasí a letních teplot.
1: Dnes 23 až 26, mimochodem ptát se budu za hodinu touto dobou na Kavčí hory, jak to vypadá s dlouhodobou předpovědí počasí. Včera vyšla, tak ať v tom máme jasno.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Cínovecké směrem do centra počítejte se silným provozem od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou až k Bulovce. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Následná kolona se táhne přes Štěrboholskou spojku až k Europarku, zdržení asi čtvrt hodiny. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce. Na Černokostelecké směrem do centra pozor u zeleného domečku. V křižovatce se srazilo nákladní auto s osobním a projíždí se pouze levým pruhem. V Ekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od Novopatské k Poděbradské a na příjezdu do Běchovic od Úval se tvoří kolona v Českobrodské.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pokáč a další v ranním vysílání Českého rozhlasu 6 minut po 6:45. Úterý, středa, čtvrtek patří v našem vysílání po zprávách ve 13 hodin na naší Alex. Má hosty, můžete si je poslechnout, ať už živě nebo v repríze večer a po případě ze záznamu na adrese Můj rozhlas. Kdo bude dneska ve studiu, s kým povede rozhovor? Dvě ženy dorazí.
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.

0: Zprávy v 7, za minutu a kousek, pěkné ráno.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatel Českého rozhlasu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
4: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Pracovní portály už nabízejí tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července budou ještě přibývat. Vedení Mladoboleslavské nemocnice hledá firmu, která postaví novou porodnici a teploty se dnes vyšplhají až k 26 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nabídek letních brigád už jsou teď na internetových portálech tisíce. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5000 takových pozic. Je to zhruba o 5% méně než loni, ale podle společnosti by jich mělo přibývat. A to zejména v červnu a na začátku července. Mezi inzerovanými pozicemi jsou ale výrazné regionální rozdíly, říká Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.
5: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
4: Minimální hodinová sazba je letos necelých 135 korun. Podle Jaroslavy Rezlerové ze sekce zaměstnanosti Hospodářské komory, ale firmy nabízejí brigády nejmíň od 160 do 180 korun. Mladoboleslavská nemocnice hledá firmu na stavbu nového pavilonu pro matku a dítě. Nabídky můžou firmy podávat do 13. července. Nová část zdravotnického zařízení má stát víc než 1 miliardu korun. Práce začnou podle mluvčí nemocnice Jany Petrové letos na podzim.
6: Součástí nové stavby bude kromě jiného dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Nabídne moderní vybavení, včetně jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a také další operační sály.
4: Stavba nového pavilonu má skončit v roce 2028. Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Zázemí pro zhruba 70 dětí zřídila radnice provizorně v Sokolovně. Za práce městy zaplatí 6 milionů korun, říká nezávislá starostka Monika Šlehobrová.
7: V školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky.
4: Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Akce je určená pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. Do Zoo Praha dorazí zhruba 150 pěstounských rodin. V areálu budou k dispozici taky pracovnice pražského magistrátu pro poradenství a aktuální informace. Program je součástí Dnů pěstounství, které v Praze jsou od 14. května do 16. června.
2: Počasí.
4: A dnes bude většinou polojasno a beze srážek, ráno může být krátce skoro jasno, k večeru dorazí od západu víc oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni. Vát bude slabý jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete skladna do Švermova velmi opatrně na půl cesty, po nehodě osobní auto, jak moc brání provozu, netuším, ale vy třeba možná pojedete kolem, případně zavolejte 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Za chvíli se vydáme na Masnu. Masna, rozumějte, pražské Masarykovo nádraží a nádraží v Praze v Bubnech. Proč? No, vlaky nejezdí v tomto úseku. A dokdy? A vůbec, jaké uspořádání provozu, řekneme si za chvíli.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Region Express.
1: Pojďme dál, pojďme ke slíbenému tématu. Vlaky od Kladna a Kralup končí od včerejška na nádraží Praha Bubny. Na Masarykově nádraží totiž začali dělníci opravovat nástupiště. Při cestě do centra Prahy tak musí cestující přesednout na metro nebo tramvaj.
2: Tohle hlášení nově slyší někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na bubnech musí vystupovat taky paní Alena.
3: Pracuju blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
2: Výluku vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele pokračující opravou Masarykova nádraží.
4: Zatímco doteď dělníci pracovali především na výstavbě nových nástupišť, která v budoucnu budou fungovat pro vlaky ve směru od Kladna a od letiště, tak nyní se soustředí na tu střední, doposud nezrekonstruovanou část nástupišť a kolejiště.
2: Dodal, že místo taky čeká podrobný archeologický výzkum.
4: V tuto chvíli na místě už také pracují archeologové, kteří odkrývají zbytky původního pražského opevnění.
2: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky zase jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID, která hromadnou dopravu v metropoli a okolí organizuje Filip Drápal.
5: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Kvůli postupu prací na Masarykově nádraží končí jinde i vybrané spoje linky R42 z Lysé nad Labem a Kolína. Z Prahy Petr Kast Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: 7.13.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Bude sympaticky, budou i mraky, ale modrá taky dobrá, 23 až 26 na teploměru a déšť. No, radši si to zpřesníme s Pavlem Karasem, meteorologem České televize, za půl hodiny v našem vysílání. 23 až 26. Léto je tu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz za Lochkovským tunelem. Regulí proto vjezdy do obou tunelů, stojí se na Lahovickém mostě a také před Chlupickým tunelem od 5. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Běchovice opatrně za sjezdem na Černý most. Na 60. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až k Europarku, zdržíte se asi půl hodiny. V opačném směru se jede pomaleji nesouvisle od Spořilova. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. Ve Strakonické směrem do centra počítejte se silnějším provozem od Lahovic k Barandovskému mostu. V Českobrodské směrem do centra se zdržíte asi čtvrt hodiny před Starou poštou a plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: 7 hodin 17,5 minuty pokračujeme kapelu Olympik, Valdemarem a Matuškou nebo Evou Farnou. A taky přidáme něco z hlav našich nejmenších dětí. O tom, jak vzniká déšť, kde se ta voda tam v těch nebesích bere. I o tom budou povídat nejmenší děti ještě předtím, než vyrazí do školy. Mimochodem, kdo jste nestihli včerejší premiéru Oskara Hesse v rámci pořadu Osobnosti Česka, doporučuji poslechnout reprízu pořadu a kdo jste ji nestihli, anebo nestihnete i v dalším našem vysílání, podívejte se na stránky Můj rozhlas nebo aplikace stejného názvu, daný pořad si tam vyhledejte a pusťte kdykoliv, až budete chtít.

0: Takové to mokré cosi, říká se tomu déšť. Odkud se vlastně bere a jak vzniká?
1: Je to ze mraku.
2: Že se zatáhne a pak třeba v noci prší.
3: To nateče do kanálu a pak to zase doteče do mraku.
4: Tam je taková trubka do toho podzemí.
5: Když je zima, tak se tam dostane nějak voda. Třeba když je rosa.
6: Když třeba prší a svítí do toho sluníčko, tak z toho přestane duha.
7: Ten keblík to vyleje do mraku a ten mrak to nevydrží, tak čurá.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Věří. Memorandum dnes se spolkem podepíše pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro něj je téma jednou z priorit. Podle předsedy spolku Jiřího Kilara by se v budoucnu mohlo otevřít i centrum pomoci obětem zneužívání v církvi. Neveklov má stavební povolení na nástavbu základní školy. Aktuálně se chystá na vyhlášení výběrového řízení. Odhadované náklady jsou 80 až 90 milionů korun. Součástí bude oprava střechy na jedné z budov a nástavba střídami na druhém objektu. Mnichovice u Prahy chtějí postavit nové zdravotní středisko Čeřovka. Město dokončilo architektonickou soutěž na přestavbu budovy v Pražské ulici. Současné středisko je ve špatném stavu a podle nezávislé starostky Margity Valentové v něm už nebyl dostatek místa. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa 3-3 ve Varšavě porážkou a výhrou. Nejprve prohráli s Nizozemskem 8-12, potom porazili domácí Polky 14-12. Ve středu je ve skupině čekají Azerbajdžán a Madagaskar. Počasí dnes bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A začínáme na dálnici D1.
3: Nebezpečná situace na 31. a 5. kilometru dálnice D1 ve směru Brno. Ve stoupacím vzhůru stojí bez jakéhokoliv označení nákladní vozidlo, je až na poslední chvíli viditelné a tím pádem těžko vyhybatelné pro vozy, které v tomto pruhu jedou také a mohou ohrozit vozy, které jedou v prostředním pruhu.
2: Pozor na dvojice u Radboře, tam je po nehodě osobní auto a další nehoda na Cikánce na Kladně. Čerstvá nehoda i v Praze na Černokostelecké. Pozor, po nehodě osobní a nákladní auto a místem projedete pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Nemocnice ve Slaném na Kladensku má dva nové ortopedické operační sály. Město za ně zaplatilo desítky milionů korun. Další informace vám nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Nové ortopedické operační sály slavnostně otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Stály přes 60 milionů a díky novému zázemí bude moci slánská nemocnice ošetřit ročně víc pacientů než doposud. Dřív lékaři využívali k ortopedickým zákrokům gynekologické sály.
1: Velký sál je určen hlavně pro totální endoprotézy, jak kolene, tak kyčle, samozřejmě i nějakou traumatologii.
2: Vysvětluje vrchní sestra Helena Šváchová.
1: Ten malý sáleček, ten slouží vlastně jenom pro artroskopické výkony, lokální výkony, jako jsou ruka, noha.
2: A dodala, že kromě operačních sálů mají lékaři a sestry ve slánské nemocnici taky nové zázemí.
1: Personál se tady zuje, přechází sem do této místnosti, tady jsou dvě šatny, dámská, pánská, kde se převlečou, tady budou mít prostě do sálového oblečení. A než se pokračuje dál, tady je důležitý umyvadlo, bude tady mejdlo dezinfekce, takže umejt, odezinfikovat a pokračuje. Denní místnost slouží jako odpočívárna, krom toho tady budou počítače, aby mohli lékaři si zapsat zprávu.
2: Díky novým prostorům budou moci zdejší lékaři ošetřit dvakrát více pacientů než dosud. Například u výměny kloubů tak půjde o zhruba 700 operací ročně. Oceňuje to ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček.
3: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
2: Město za vybudování operačních sálů a zázemí podle starosty Martina Hrabánka z ODS zaplatilo přes 60 milionů korun.
4: Pro město je to samozřejmě velmi významná investice, nejenom do té výše. My jsme zvyklí v poslední době velmi investovat jak do nemocnice, tak do dalších oblastí. Ta naše investiční činnost města je někde kolem 40% celkově rozpočtu.
2: První pacienti podstoupí zákroky na nových ortopedických operačních sálech v červenci. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Polehoučku přichází na vlny Českého rozhlasu Střední Čechy i Pavel Karas. Pěkné ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: Máme ho takové pěkné, líbezné, tak akorát, tak ani se nám tady lísteček na stromě nehne.
1: Vítr nefouká, svítí sluníčko, no a teplota, řekl bych na ráno, docela příjemná, kolem 13 stupňů Celsia, no a během dne se bude oteplovat a oproti včerejšku bude na teploměru až o 4 stupně teplej.
0: No tak to řekněte, já si nepamatuju, co bylo včera.
1: Tak včera se ty teploty odpoledne pohybovaly většinou kolem 20, někde se dokonce ani nedostaly na 20 stupňů. No a dnes čekáme maxima mezi 23 až 26 stupni. Vár bude jenom slabý jihovýchodní vítr. Celý den bude svítit slunce, ale odpoledne k večeru začne oblaku od západu zase přibývat.
0: Slíbil se posluchačům, že vy jste tou pravou osobou, která ví nejvíc informací na téma předpověď počasí na další období. Taková předpověď vyšla, tak povězte, pochlubte se, co vám zůstalo v hlavě. Co jste si zapamatoval?
1: No tak co se týká té dlouhodobé předpovědi na celý červen, tak tam to vypadá, že srážkově budeme blízko průměru nebo i lehce pod průměrem, zejména v tom druhém předpovědním týdnu. Mělo by většinou napršet mezi 10 a 20 litry vody na čtvereční metr, akorát v tom druhém týdnu od 8. června by to měla být přibližně polovina, takže to bude týden, kdy bude pršet nejméně. No a co se týče srážek, tak ty budou dílem přeháněk a bouřek nejčastěji, ale samozřejmě přechodně se může jednat i o déšť. No a co se týká teplot, tak teploty by měly být během června spíše průměrné nebo jenom lehce nadprůměrné, to znamená průměr maxim kolem 21 a postupně až kolem 23 stupňů Celsia. Takže to zatím nevypadá na to, že bychom se v červnu měli na delší dobu dočkat nějakých tropických teplot.
0: Dnes příjemných 23 až 26. Co ale dál? Jak to vidíte na středu?
1: Tak už v noci na středu se bude obloha zatahovat, takže postupně se dočkáme deště a taky přeháněk. No a ve středu zataženo oblačno, déšť, dopoledne i vydatnější, nebo se můžou samozřejmě vyskytovat přeháňky. K večeru bude srážek od jihozápadu ustávat a později bude ubývat i oblaků. No a čeká nás zase ochlazení, takže zítra, podobně jako včera, budou teploty často pod 20 stupně Celsia, to znamená mezi 16 a 19 stupni.
0: Děkujeme, odpoledne naslyšenou.
1: Rádo se stalo, přeju hezký den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Jesenici. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, ta se nesouvisle táhne až k Ořechu na 19. kilometr. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Ve směru na D1 počítejte se s nižším provozem od sjezdu na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrbalskou spojku až ke sjezdu na Hloubětín, zdržení asi 40 minut. V Cínovecké do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až před Blanku. Celé je to na asi půl hodiny, plná je také Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce. Ucpaná je Broumovská od Rajské zahrady k Českobrodské a také Poděbradská ke křižovatce s Ekbelskou. V Ekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí od sjezdu na Prosek ke křižovatce s Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic od Úval čekejte zdržení asi 10-20 minut v Českobrodské a plný zůstává Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
6: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
5: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
7: prosím jedno pivo,
5: a německou nádražní restaurací.
7: Ein Bier bitte.
5: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. 55 je dneska specialistce na biomasu.
8: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelených, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
9: My jsme úplně zabředli do biomasy.
5: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
9: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
5: Já přeju hezký den.

0: Pospíchalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst nad 400 tisíc korun. Dálnice D5 je u Benešovic ve směru na Rozvadov kvůli nehodě kamionu stále uzavřená. Čeká nás teplý den, teploty se vyhoupnou až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
4: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné jako například seniori.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. Kvůli odstraňování následků nehody kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 nedaleko Benešovic ve směru na Rozvadov. Podle odhadu policie může omezení trvat minimálně do 12 hodin. Řidičům proto doporučuje využít objízdnou trasu, říká mluvčí Iva Vršecká.
5: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena po silnici číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
2: Pražští hygienici mají výsledky prvních 4 letošních kontrol dětských pískovišť. Všechny byly v pořádku. Výsledky dalších 2 odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, zda je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Filejová.
6: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
2: Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanného. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Více říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
7: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou. A to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě nikdy neměli šanci zjistit.
3: Počasí.
2: Dnes bude převážně polojasno, ráno se může obloha přechodně vyjasnit, večer začne od západu přibývat oblačnosti, srážky meteorologové nečekají, teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů, vítr bude slabý, jihovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Pozor na silnici 2, konkrétně u Ratboře na Kolínsku. Po nehodě je tam dodávka a osobní auto. Buďte připraveni na všechno. A jinak dívám se na další omezení, případné překážky. Na D1 9,5 km směr Praha je tam pro poruchu odstavené auto a práce na silnici probíhají aktuálně na silnici nebo na dálnici D11 u 55. kilometru ve směru do Prahy.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
8: 8:05, přeji vám dobrý den, přidávám kapelu Damien s Marie Rotrovou a dorazí i Madonna.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 17,5 minuty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jaké počasí máme a co nás dneska čeká, Pavle Karasi?
2: Vítr nefouká, svítí sluníčko, no a teplota, řekl bych na ráno, docela příjemná, kolem 13 stupňů Celsia, no a během dne se bude oteplovat a oproti včerejšku bude na teploměru až o 4 stupně teplej. Tak včera se ty teploty odpoledne pohybovaly většinou kolem 20, někde se dokonce ani nedostaly na 20 stupňů, no a dnes čekáme maxima mezi 23 až 26 stupni, vár bude jenom slabý jihovýchodní vítr, celý den bude svítit slunce, ale odpoledne k večeru začne oblaku od západu zase přibývat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s kolonou od sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až k Ořechu na 19. kilometr, regulují proto vjezdy do obou tunelů. V opačném směru tedy na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň, také k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta se táhne přes Štěrbohovskou spojku až k Europarku, zdržení je asi 40 minut. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice, část kolony pokračuje přes Libereckou do Nové Povltavské před Blanku, druhá část kolony se táhne přes Gbelskou až k Poděbradské, popojíždí se i dál směrem na Štěrbohly v Průmyslové, za křižovatkou s Českobrodskou řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od McDonaldu, ve Strakonické čekejte silnější provoz směrem do centra od Lahovic a v ulici pod Krejcárkem se zdržíte asi 20 minut před ohradou kvůli omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
5: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
4: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: S vámi Český rozhlas Střední Čechy, Olivia Newton-Johnová. Jsem poklad tvůj, tuším, zpívá v české verzi naše humoriádnice Petra Černocká, ale o tom jsem nechtěl. Krátké zprávy jsou připravené, stejně tak si zprávy můžete přečíst i na našem webu irozhlas.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze starostů.

0: Kočeřovka. Město dokončilo architektonickou soutěž na přestavbu budovy v Pražské ulici. Současné středisko je ve špatném stavu. Praha 8 chce postavit nový skatepark v Bohnicích. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, který má vzniknout u základní školy Glovackého. Musí ale ještě dořešit osvětlení sportoviště, aby omezila tvorbu světlého smogu. Kvůli neúspěšnému jednání o zavedení 4denního pracovního týdne dnes stávkují zaměstnanci londýnského metra. Změna by podle odborářů prodloužila denní služby a zvýšilo únavu strojvedoucích. Na 4 linkách z 11 metro nepojede vůbec. České basketbalistky vstoupily do mistrovství světa 3-3 ve Varšavě porážkou a výhrou. Nejprve prohrály s Nizozemskem 8-12, potom porazily domácí Polky 14-12. Ve středu je ve skupině čekají Azerbajdžán a Madagaskar. A jaké dnes bude počasí? Bude teplé od 23 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na východní části okruhu od Černého mostu k Průmyslové se vleče kolona až na 3/4 hodiny. Vyhnout se vlastně není kudy. Front jak v Českobrodské od okruhu do Dolních Počernic, tak od Rajské zahrady se to sune po Děbradskou, do Hloubětí na Ibroumarskou, dolů do Kýjí. A už i v Novopatské ke Kbelské se jede různě pomalu od Černého mostu. Navíc na to navazují kolony od severu Střínovecké od sjezdu na Čakovice. Se táhnou auta Libereckou a Holešovičkami před Blanku, je to na 40 minut. A Střínovecké taky silný provoz k Kbelskou, hlavně roztrhaná kolona od Novopatské přes Hloubětín a potom dál Průmyslovou k jižní spojce. Kolony jsou taky na příjezdech po dálnici D5, D1, D8. Dneska je to obzvlášť silná ranní špička.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Letní prázdniny se už opravdu blíží a poznáme to tak, že začínají letní opravy škol a školek. Například děti z mateřské školy v Netvořicích na Benešovsku se nově učí v tamní Sokolovně a moc se jim tam líbí. K dispozici v ní totiž mají velký skákací hrad. Víc přidáme za chvíli.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekl...

jsem hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, jo, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmou tukát. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kde má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: A v 8 hodin 39,5 minuty míříme za Virou Hájkovou, za reportáží do Netvořic. Dělníci tam totiž začali opravovat mateřskou školu. Tam musí třeba vyměnit topný systém, zateplení budovy, radnice za to zaplatí nějakých 6 milionů. Školku prozatím přesunul městy se do Sokolovny. A jak se ukazuje, byl to prý dobrý nápad. Děti jsou tam víc než spokojené.
1: Moc se nám to líbí tady. Děti jsou nadšení, dneska slavíme Den dětí. Měli jsme divadýlko, teď máme skákací hrad.
2: Ředitelka školky Jitka Povolná nás tady přivítala ve školce, alias v Sokolovně. A tady okolo teď probíhají děti. Dobrý den, děti. A děti vypadají naprosto spokojeně.
1: Jsme tu spokojení, no. Moc se nám to líbí a vlastně přistěhovali jsme sem skoro celou školku, což uvidíte, takže jako v pořádku úplně.
2: No ale já už chápu, proč jsou ty děti nadšené, protože tady je ten obrovský prostor, kde běžně by se asi tady cvičilo, vidíme tam kruhy, lana, tamhle pódium a tady jsou takové provizorně tady oddělené třídy, děti tady mají skákací hrad, což asi běžně ve školce by nešlo.
1: Rodiče říkají, že jsme tady udělali velkokapacitní školku, protože opravdu ty prostory jsou tady pěkné.
2: Tak děti, a kdo by mi chtěl říct, jak se mu líbí teďkon tady ta vaše nová školka?
3: Dobře.
2: No a není to tady hezčí než třeba v té vaší školce, v té normální?
3: Jo.
2: Na to, jak se dětem líbí v Sokolovně, se přišla podívat taky nezávislá starostka Monika Šlehobrová. Pojďme říci, proč jste přesunuli celý ten provoz sem?
4: Vzhledem k tomu, že v školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky a veškeré práce se musí zvládnout během letních prázdnin a protože by to bylo nereálné, tak jsme začali už 20. května.
2: Vy nejenom, že tady rekonstruujete mateřskou školku, ale začnou taky práce na základní škole.
4: Co se týče rekonstrukce základní školy, tak je nutné udělat stavební úpravy, které spočívají ve výměně střešní krytiny nevyhovující části krovu.
2: Končíte teda dřív?
4: Končíme tedy 20. června s tím, že druhý stupeň má prodloužený ředitelský volno a první stupeň budeme umisťovat do náhradních prostor, takže budou na fotbalových kabinách nebo tady u nás na obci nebo v hasičské zbrojnici.
2: Práce na základní i mateřské škole mají skončit do konce léta. Z Netvořic Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: 9:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska modrá obloha, ale taky dost mraků a možná se z nich i spustím. Na teploměru se ukáže až 26. Co noc na zítřek a zítra přes den, Pavle Karasy?
2: Tak už v noci na středu se bude obloha zatahovat, takže postupně se dočkáme deště a taky přeháněk. No a ve středu zataženo oblačno, déšť, dopoledne i vydatnější, nebo se můžou samozřejmě vyskytovat přeháňky. K večeru bude srážek od jihozápadu ustávat a později bude ubývat i oblaků. No a čeká nás zase ochlazení, takže zítra, podobně jako včera, budou teploty často pod 20 stupně Celsia, to znamená mezi 16 a 19 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte už za sjezdem z D10. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč přes Dobřískou až před Mrázovku. Na magistrále směrem do centra opatrně u sjezdu na jižní spojku, řeší tam nehodu osobního auta s dodávkou, v pravém pruhu kolona se táhne už od sjezdu na Opatov. V Cínovecké do centra je kolona od sjezdu na Hloubětín až do Nové Povltavské, zdržení asi půl hodiny. V Ekbelské směrem do Hloubětína se zastavuje u sjezdu na Prosek, fronta pokračuje až k Poděbradské. V Libně ucpaná Povltavská, a to od Čuprovy k Bulovce, také Zenklova. V Broumarské počítejte s kolonou směrem do Štěrbohol mezi Poděbradskou a Českobradskou a na magistrále zůstává plný Nuselský most, a to od Kongresového centra do Legerovy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Paul Young, kapela Jelen nebo Petra Janu, naše hudební nálož do zpráv v 9 nebo do času zpráv v 9 a taky přidáváme i Denisu Hergeslovo a její tipy. Hezký den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Městské muzeum a galerie v Týnci nad Sázavou vás zve na vernisáž výstavy Příběhy malířky Anny Svobodové. Od 17 hodin se můžete ponořit do světa obrazů zachycujících nálady, vzpomínky, tiché okamžiky i silné emoce, které autorka přenáší na svá plátna. Výstava potrvá až do 26. července. Pokud máte rádi knihy a hledáte inspiraci ke čtení, zastavte se v tomto týdnu v Rakovnické městské knihovně. Nabízí do pátku 5. června netradiční setkání se světem literatury, objevování nových knižních titulů a tipy na čtení pro dlouhé letní večery. Knihovna pro vás připravila neprůhledně zabalené publikace a až doma tak zjistíte, jestli jste si odnesli svého nového knižního favorita nebo jestli jste sáhli vedle a zkrátka se k sobě nehodíte. Městské muzeum v Sedlčanech připomíná památku amerických letců. Do 14. června tu jsou vystaveny fotografie, dokumenty a osobní věci velitele bombardéru B-17G Roberta A. Norvela, které věnovala Sedlčanskému muzeu. Prohlédněte si tu taky modely letadel zapůjčené od modelářského klubu v Sedlčanech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pomoc obětem zneužívání v církvi má zlepšit spolupráce katolické církve se spolkem Někdo ti uvěří. Dělníci dokončují opravy náměstí Svobody v Kladně. Dnešek bude polojasný s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na pomoci obětem zneužívání v církvi bude Česká biskupská konference spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes s jeho zástupci podepíše memorandum. Přibyl téma považuje za jednu ze svých priorit. Jak bude spolupráce se spolkem vypadat, popisuje mluvčí České biskupské konference Monika Klementová.
3: Deklarujeme v tom memorandu nějaké společné úsilí se víc zasadit o ochranu zranitelných lidí v církvi. O větší podporu obětí zneužívání a také se bude jednat o rozvoj prevence a dalšího citlivého přístupu k lidem, kteří byli zneužiti představiteli katolické církve.
2: Opravy náměstí Svobody v Kladně budou hotové do konce léta. Dělníci tam od loňského září vybudovali například podzemní systém na zavlažování stromů. Teď pokládají žulovou dlažbu. Magistrát za práce zaplatí 110 milionů korun. Na část prací získalo město dotaci od Evropské unie. Zavlažovací systém je podle mluvčího magistrátu Víta Herala jedinečný.
4: Vodu pro zeleň zajišťuje tzv. Švédský systém strukturálních substrátů, který se postará o stabilní a rovnoměrný přísun živin a dešťové vody. Ta se ke stromům dostává ze všech zpevněných ploch náměstí a je regulována její hladina. Systém si poradí naopak i s intenzivními desetiletými dešti.
2: Lidé v Kutné Hoře můžou do konce června vybírat návrhy na zlepšení veřejných prostranství. K hlasování postoupilo z 10 městských částí 19 návrhů, mezi nimi nové lavičky, knihobudky, květinové výzdoby nebo úpravy hřišť. Město na projekty vyčlenilo 1 milion korun. Tchajvanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
5: A naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
6: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Tchaj-pchej Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes nás čeká polojasno a bez srážek, nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D5 se ve směru na Plzeň jede mezi 0. a 29. kilometrem. Pomalá údržba, zavřený je odstavný pruh. Na D11 ve směru na Prahu stojí u 4. kilometru porouchané auto a může zdržovat provoz. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už vaše oblíbené středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Přeji vám krásné úterý.
1: Středočeské dopoledne.
7: A budu servírovat oblíbenou muziku. Třeba kapelu Krištof, Eltona Johna, Jiřího Schellingera, Lucii Vondráčkovou a další. No a říká se, že přátelství je největší dar, který může člověk dát i dostat. Ani Štěpánkové nemoc změnila život. Naštěstí ale našla přátelé, kteří pomohli najít znovu ztracenou řeč. Do domova seniorů v Kladenském Švermově se vydáme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 15 minut po 9. hodině, krásné úterý s datem 2. června vám přejeme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Těžká nemoc Aně Štěpánkové změnila život. Naštěstí potkala v domově seniorů v kladenském Švermově Hanu Kejmarovou. Ta se nabídla, že ji znovu naučí číst i počítat. I díky podpoře ostatních obyvatel domova se statečná Anna vrátila zpátky do života. Její příběh natočila naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Ten příběh začal tak, že jsem nastoupila paní Štěpánková před asi 2 lety. Paní Štěpánková po prodělané nemoci měla problémy s tvorbou řeči.
2: Říká aktivizační pracovník Míra Šlanc.
1: Protože tady hodně dbáme na ty vztahy mezi těma klientama a snažíme se, aby ty lidi tady žili hodně sami mezi sebou, získávali nové přátelství, tak tady vlastně jsme nemuseli dělat nic, protože tady už to přátelství mezi klientama bylo, takže paní Štěpánkovou přijali takovou, jaká je, a ještě jí vlastně domluvili pomoc s bývalou paní učitelkou Kejmarovou, která si začala věnovat, chodí pravidelně 1-2x týdně, má matematiku, čtení, vlastně i vrátila zpátky do života.
2: A já se teď jdu podívat, jak takový návrat do školy v seniorském věku vypadá.
1: Dobrý den.
3: Pojďte dál.
1: Dobrý den.
2: Teď jsme u paní učitelky Hany Kejmarové doma. Ano. Vedle mne sedí Anička Štěpánková. Ano. Před námi je slabikář, jsou tady sešity. Tak tady ta výuka probíhá.
4: Když jsem nastoupila, Anička, tak uměla takové ty běžné společenské fráze, poděkovat, pozdravit a tak dále, ale bála se hlavně promluvit ve větším množství lidí. Tak jsme se do toho dali.
2: Anička tady chytá teď svoji kamarádku Hanu za ruku.
4: Všechny moje kolegyně tady ji vzali mezi sebe a naučila se mezi nimi mluvit a učí se rozumět tomu, co povídá a co slyší.
2: Jak probíhá taková výuka? Ukážete mi, co se učíte?
4: My už máme všechny knížky pro první třídu probrané. Teď už se snažíme pochopit, co čteme. Tak Ančko, spoz.
5: Srneček a parůžek.
4: To není a, pozor.
5: Srneček, parůžek.
4: Srneček, parůžek. To je jenom srneček, který se parůžek jmenuje.
5: Ano. No tady jsem psala takový úkol.
2: Jeden z těch sešitů je nadepsaný písně.
4: Víte, když jsme začínali, tak jsme přišli na to, že ona si některou písničku klidně z paměti vyndá. Jenomže vůbec na ní nevzpomene. A tak, aby jsme je nezapomněli znova, tak měla za úkol si je doma vždycky zapsat.
5: A do koša fářová, husičky nemáš doma, husy jsou...
2: Dostává paní Štěpánková vysvědčení.
5: Ano.
4: Ano.
5: Sám jedničky.
2: Takže vy ale nejste obyčejná žačka a učitelka, ale jste hlavně velké kamarádky.
4: Předtím jsme se nikdy neviděli, no. Dneska už jsme kamarádky.
2: Z domova seniorů ve Švermově Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli vás naučíme připravovat úžasného králíka s černou omáčkou. Připravil ho a sám vylepšil také s flambováním kuchaře Ivan Voduchocký. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok, tak si to nenechte ujít. Říkala

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Po cestách růžových s Michalem Davidem, no a v 9:30 po cestách do naší rozhlasové kuchyně. V neděli totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od paní Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho ale vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření právě kuchař Ivan Voduchocký. No a s Patrikem Rozehnalem vám teď prozradí, co budeme potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky sušený švestky.

0: čerstvě mletý. Dvakrát si kává otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: A jak krásně voní.
0: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
0: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
0: Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný. A nejprve si opečeme takové čisté hna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
0: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra a půl.
0: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
0: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No, tady tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
2: No a pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Voduchockého, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
2: Je to nejen ozdoba do vitríny. Olympijská medaile má pro Terezu Voborníkovou i příznivý efekt do přípravy na novou sezonu. A včera získala už podruhé v životě titul biatlonista roku. Za chvíli k tomu povíme víc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 12 minut nás dělí od 10. hodiny, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. No a anketu biatlonista roku vyhrála podruhé v kariéře Tereza Voborníková. Hlasování zástupců svazu a novinářů zvítězila suverénně před Michalem Krčmářem. V poslední sezóně získala olympijský bronz a včetně štafet byla celkem 4x na stupních vítězů. Ocenění převzala Tereza Voborníková na gale večeru v Národním domě v Praze na Vinohradech.
1: Biatlonistkou roku za úspěšnou sezónu 2025-2026 se stává Tereza Voborníková.
2: A Tereza Voborníková se stává biatlonistkou roku po druhé ve své kariéře.
3: Jsem určitě ráda, že to nebyla předtím jenom nějaká náhoda, ale že se mi to už po druhý podaří a to je určitě pro mě super hezký, že budu mít tu čest být tady v těch historických záznamech jako biatlonistka roku.
4: Že právě Tereza Voborníková vyhraje tradiční anketu, bylo vlastně jasné už poslední den biatlonových soutěží letošní olympiády, kdy dosáhla na svůj životní úspěch a zároveň nejvýznamnější výsledek reprezentace v uplynulé sezóně.
5: Otáčí se za levým ramenem, aby zkontrolovala tu situaci za sebou. Tam už se ale ohlížet nemusí, protože Magnusonová hodně ztrácí.
6: Bronz teď slaví Tereza Voborníková. Zakryla si oči, já tomu nemůžu uvěřit.
5: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
3: Jo, já jsem fakt neskutečně vděčná a šťastná za to, jak se ta sezóna vyvíjela a samozřejmě s tím největším úspěchem na té olympiádě, ale myslím, že i spoustu jiných závodů byly ty, na které budu ráda vzpomínat a já jsem teď fakt moc spokojená, co se týče nějakého životního uspokojení.
4: Teď už má za sebou 26-letá biatlonistka po sezónní tréninkové volno se spoustou rozhovorů, besed, sponzorských i školních povinností a také zhruba měsíc přípravy na příští zimu.
3: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí ta dřina.
4: Říká biatlonistka roku Tereza Voborníková, která se pokusí bronzovou olympijskou energii čerpat ještě zbývajících 6 měsíců přípravy na novou sezónu. Z Národního domu na Vinohradech Jan Suchan, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: V Muzeu Českých Vánoc v Ořechu u Prahy to žije i teď na jaře. Třeba v pátek 5. června se tam bude konat už tradiční koncert pro včely a hned v sobotu festival medu a dřeva. Pro další informace tam zajela naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a po 10. hned po zprávách, které pro vás chystá Josef Mádle, nám je přinese do vysílání. Tak si na to určitě počkejte, za chvíli ještě Enigma, Víťa Vávra a nebo teď třeba Hana Zagorová. Hezký den všem.

0: 10 hodin. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Nabídek letních brigád je zatím mírně méně než loni. Firmy nabízejí výdělky od 160 korun za hodinu. Mladá Boleslav si nechá změřit náklon věže zříceniny hradu Michalovice. Dnes bude sucho a rtuť teploměru se vyšplhá až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Podnikatelé a firmy zatím na internetu nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Zájem o letní brigádníky je zejména v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti hospodářské komory Jaroslavy Rezlové, ale firmy nabízejí brigády minimálně za 160 až 180 korun na hodinu.
2: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
1: Letos se zároveň zvýšila částka, do které brigádníci pracují na dohodu, nemusí svůj výdělek danit, a to na 12 000 korun. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice si nechá změřit vedení Mladé Boleslavy. Chce se ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,5 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Pokračuje radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
3: Radní rozhodli o zadání nového posudku nakloněnosti Michalovické věže. Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinness knihy rekordu. A zároveň musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milion korun.
1: Právě necelý 1 milion korun stojí celá procedura zápisu do této knihy. Nynějším šampionem zapsaným v Guinnessově knize rekordu je věž Kostelíka v Německu. Ta má sklon 5,4 stupně. Kosmonosy na Mladoboleslavsku získají zdarma zbývající části barokní lorety. Stát městu převede pozemek s historickým hřbitovem a také pozemkem s kaplí svatého Martina. Radnice o převod usilovala několik let. Teď chce do areálu investovat a víc ho otevřít veřejnosti. V plánu je například nové zázemí pro návštěvníky a úpravy parků. Loreta by dál měla sloužit pro prohlídky a svatby, ale také pro kulturní a vzdělání. Vzdělávací akce. Počasí. Dnes bude polojasno, ráno tedy jsme měli i někde jasno, večer se od západu zatáhne více, déšť se nečeká, nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Vát bude jen slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 ve směru na Prahu se mezi 34. a 26. kilometrem tvoří nesouvislá kolona. U 26. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním a levý pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu u 83. kilometru ve směru na Ruzyni se srazila dvě osobní auta. Další nehoda je na okruhu u 23. kilometru ve směru k D1. Tam se srazilo osobní auto s kamionem. Pravý pruh je neprůjezdný a řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už Iveta Chlumská.
4: A středočeské dopoledne. Hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
4: A příjemná muzika spolu se mnou. Karel Gott, Buty, Holky, Petr Spálený a další. Jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít, tak to ví Jarka Vykoupilová. Ráda se o to podělí v dnešních babských radách. A v Muzeu českých Vánoc v Ořechu u Prahy to žije i na jaře. Třeba teď pátek, 5. června, se tam bude konat už tradiční koncert pro včely. Pak v sobotu festival medu a dřeva a další informace už přidá za chvíli naše středočeská stopařka Žofie Nováčková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už to na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zaznělo, v zahradě u Muzea Českých Vánoc si teď v pátek, 5. června, můžete poslechnout koncert pro včely. Jaroslav Samson Lenk tak odstartuje letošní ročník festivalu Medu a dřeva. Do Muzea v Ořechu u Prahy se vydala naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. No a já už s ní jsem v tuto chvíli ve spojení. Žofie, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pověz nám, co přesně se tedy bude v Ořechu v pátek odehrávat?
2: No, se mnou je tady pan Vladimír Glázer z muzea a ten určitě odpoví na otázku líp. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co se bude v Ořechu v pátek dít?
3: Tak v pátek máme v Ořechu koncert pro včely, což je takový propagační koncert na záchranu, na podporu záchrany včelích rojů. Ty roje jsou vlastně to nejzdravější a nejkrásnější, co na včelách je, a nejsvěžejší. Je to podobné jako je štěně, hříbě, mládě, jakýkoliv. Akorát, že dneska ty lidi často se jich bojejí, mají z nich strach, myslí si, že přenášejí nemoci a já nevím, co všechno. Takže my vlastně ten koncert pořádáme na to, aby jsme ty lidi mohli nějakým způsobem naučit tomu, k čemu ty včely jsou a že ty roje nejsou vůbec nebezpečné.
2: A jak konkrétně ten koncert ty roje a ty včely podpoří?
3: No, podpoří je především tím, že koncert začíná ve 8, ale od 6 už máme doprovodný program a v rámci toho programu si tady budou moct lidi pohladit včely doslova, budou se moct podívat, jak ty včely žijou, co skutečně dělají, budou moct ochutnat včelí produkty, jako je med, anebo slivovice. Bez včel bychom neměli ani tu slivovici.
2: A v sobotu se tady pak odehraje festival medu a dřeva, tak nám povězte ještě něco k němu.
3: Tak tam ty včelařské věci budou pokračovat a přidají se k tomu řezbáři, betlémáři. Budou tady mít vlastně největší setkání v Čechách, bude tady 30 řezbářů a budou vyřezávat figurky. My to takhle vyřezáváme každý rok máme nějaký téma, děláme společný betlém, tak letos to bude na téma podzemí a tím se ten betlém dokončí.
2: Říká Vladimír Glázer z Ořechu, z muzea a ze včelína.
1: Z Muzea Českých Vánoc v Ořechu u Prahy se nám tedy do vysílání přihlásila i se svým hostem středočeská stopařka Žofie Nováčková. My vám děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít, to nás naučí už za chvíli Jarka Vykoupilová a její babské rady. Tak si na to počkejte. Teď další muzika Holky pro mámu a za chvíli třeba Kolej Albertov a Petr Spálený. Hezký den.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A co pro vás máme? Jarku Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, zasvítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plecht tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nám dospívali, dohráli. Za minutu a půl máme 10:45. Dívám se do kalendáře vedle data 2. června. Je jméno Jarmil. A to v nás evokuje jaro, naději na nové začátky. No a jaro v sobě samozřejmě nese i bujnost a sílu. Tak tedy Jarmilové všechno nejlepší. Režisér, scénárista a herec Tomáš Vorel slaví den narozeninový a krásných 40 má dneska herec a zpěvák František Pitloun. Kdo další slaví a jaké další události v minulosti se přisuzují k tomu dnešnímu datu, tak to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, úterý 2. června, svátek má Jarmil. To je jméno slovanského původu, znamená milující prudkost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
2: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
1: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. I po německých kolejích se rozjeli vlaky vysokou rychlostí před 35 lety v roce 1991. Z Hamburku do Frankfurtu nad Mohanem se vydal první Intercity Express. Pícha německých železnic v současnosti až 320 jezdí i po sousedních zemích. Vyjma Česka. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
3: prosím jedno pivo,
1: a německou nádražní restaurací.
3: Ein Bier bitte.
1: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Stoneům chybí, ale i bez něj zanedlouho vydají nejnovější album Foreign Tongues. 55 je dneska specialistce na biomasu.
4: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
5: My jsme úplně zavředli do biomasy.
1: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
5: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
1: Já přeju hezký den.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 13 minut 11. buďte s námi stále, rádi vám děláme společnost a úderem 11. Josef Mádle přinese do studia další zprávy. A pak vás pozveme do chráněné krajinné oblasti Brdy. Letos si připomíná 10 let existence. O její oblíbenosti, především mezi cyklisty, vám řekneme v našem dalším díle našeho seriálu. Právě na kole se dostanete k dopadové ploše Jordán, kde se natáčela jedna ze slavných scén filmu Obecná škola. Věřím, že si to nenecháte ujít a že máte stále ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Hezké dopoledne. Vyprávě.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Víte, že ve lhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT 2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Vlaky z Berouna do Prahy budou zítra končit na nádraží Praha Smíchov. Dnešek bude ve znamení polojasné oblohy, teploty od 23 do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje taky koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
4: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Vlaky mezi Hlavním a Smíchovským nádražím v Praze zítra přes den nepojedou. Cestující budou muset v uvedeném úseku využívat linky MHD. Správa železnic bude na Smíchově měnit výhybky. Omezení se dotkne podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského rychlíku i osobních vlaků.
5: Od rána od 8 hodin do 18 hodin tímto úsekem neprojedou žádné vlaky, ani osobní regionální spoje, ani rychlíky. Všechny vlaky ve směru od Berou a nebo ve směru na Beroun budou začínat a končit na stanici Praha Smíchov.
2: Podobná výluka bude mezi Hlavním a Smíchovským nádražím i 27. a 28. června. Mimořádný chovatelský úspěch se podařil zooparku Zájezd na Kladensku. Vylíhlo se tam mládě orla savanového. Ten ve volné přírodě běžně obývá rozsáhlé území střední Afriky až po východní pobřeží kontinentu. V evropských zoo je ale velmi vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde o vůbec první úspěšný odchov v zoo v Evropě. Více říká zoolog parku Zájezd Daniel Koleška.
6: Všechny informace, které z toho vlastně získáváme, tak jsou pro nás novinkou a to je jedna z těch úloh zoologických zahrad, že my si takhle skládáme postupně tu mozaiku z těch jednotlivých fragmentů a postupně zjišťujeme o těch druzích to, co bychom třeba v přírodě nikdy neměli šanci zjistit. Sport.
2: České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i konzulát v Los Angeles. Fanouškům doporučuje registraci v systému Drost, kontrolu cestovních dokladů a ověření podmínek vstupu do Spojených států, Kanady a Mexika. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace a pomůžou například při ztrátě dokladů, zdravotních potížích nebo nehodách.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve znamení polojasné oblohy, večer se od západu zatáhne víc. Déšť se nečeká, nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D8 ve směru na Prahu blokuje porouchané auto pravý pruh mezi 8. a 7. kilometrem. Na D10 směrem na Prahu se mezi 47. a 44. kilometrem tvoří kolona. A na D5 směrem do Prahy jsou porouchané kamiony u 22. a také 2. kilometru. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Stále hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
7: A co přinese poslední hodina našeho dopoledního vysílání? Třeba informaci o tom, že nemocnice ve Slaném na Kladensku má dva nové ortopedické operační sály. Jak jsem slibovala, před 11. vypravíme se do chráněné krajinné oblasti Brdy. Letos si připomíná 10 let existence. No a přidáme příjemnou muziku. Tomáše Kluse, Ivetu Bartošovou, Miraj i Kvíni tu budou. Tak se mějte hezky.

0: Kapela Queen dohrála, dospívala 14 minut po 11. Hezké dopoledne a máme venku hezky, tak pojďme se toulat přírodou. Co třeba zrovna chráněnou krajinou oblastí Brdy? Ta láká už 10 let pěší turisty i cyklisty. Návštěvnické středisko Tři trubky v prvních 2 letech od otevření přivítalo 40 tisíc návštěvníků. A spolu s dalšími turisty se po divoké přírodě v Brdech toulala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Odsud se dostanete určitě po cyklostezce směr Zaječov.
2: Jana Sazimová v infocentru ve Strašicích mi teď prstem ukazuje v mapce, jak se nejlépe dostanu k tomu slavnému vojenskému srubu na dopadové ploše Jordán, který si zahrál ve filmu Obecná škola.
1: Od Zaječova potom stoupáte kopcem k Bílému křížku.
2: Odtrhneme mapu.
1: Ano.
2: A jede se.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Trasy jsou tady opravdu různé nahoru dolů. Kolo je opravdu výhoda. Ale i na kole, třeba cestou ze Zaječova do Obecnice, si to prostě musíte odmakat.
3: Můžeme říct, že stoupá především návštěvnost lidí na kolech a za těch 10 let určitě se zvýšilo množství lidí, kteří sem jezdí na elektrokolech a posunulo se to i věkově, kdy na začátku chráněné krajinné oblasti na těch elektrokolech sem jezdili především lidé pokročilejšího věku. Dneska už se tady můžete potkat na elektrokolech i na mnohem mladších ročnících.
2: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Mně osobně je jasné, že z hlediska ochrany přírody čím méně návštěvníků, tím lépe.
3: To množství turistů, který v současné době Brdy navštěvují, tak je zcela únosné pro zájmy ochrany přírody. Nejnavštěvovanější lokality jsou určitě v sezóně Padrské rybníky a jejich okolí a určitě dopadové plochy Jordán a Tok.
2: My jsme dosupěli. Lukáš sem na kole vyletěl, jsme na začátku dopadové plochy Jordán. Jezdíte sem trénovat? Vy vypadáte docela jako sportovec velký.
4: Jezdíval jsem, jsou tady pěkný kopce, pěkný silnice a jde to tady na jakýmkoliv kole, takže je to výhoda.
2: Vy říkáte na jakýmkoliv kole, dalo nám to šíleně zabrat, takže kolo není asi hlavní, důležitá je fyzička.
4: Jako kolo dost pomůže, ale i ta fyzička je důležitá.
2: Máte nějakou trasu, kterou jezdíte rád?
4: Tak za mě Jordán je tady nejhezčí asi místo. Teď je nová silnice bez aut, takže to tady je úžasný.
2: Na dopadové ploše Jordán jsem potkala Davida. Před chvilkou jste stál na tom bunkru. Víte, na čem jste stál? Čím je zajímavý ten bunkr?
5: Já jsem si to klikal na mapách a myslím, že tam testovali, že ho ostřelovali nějak, že na tom něco testovali, nějakou munici nebo něco takový, ale nejsem si tím úplně jistý.
6: Ano, tady to bylo. Tady se točila obecná škola. Nádhera.
2: Olga a Václav teď hledí na srub Jordán. Vy jste říkala, že znáte i hlášku odsud. Co se řeklo?
7: K zemi.
2: Takže tady to bylo. Když se v Brdech ztratím, co mám dělat?
3: Nejjednodušší je, co můžete udělat, je, že se budete držet nějakého vodního toku, protože voda teče z hor a dojdete po ní do nějaké vesnice v okolí. Po cestě můžete potkat na různých rozcestích takzvané traumabody, kde si můžete zavolat v případě nějakého zranění pomoc a pomocí toho traumabodu vás budou lokalizovat.
2: Z dopadové plochy Jordán, Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že všechny díly seriálu o HKO Brdy jsou postupně k poslechu na naší webové stránce středníčechy.rozhlas.cz.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Nemocnice ve Slaném na Kladensku má 2 nové ortopedické operační sály. Město za ně zaplatilo desítky milionů korun. Další informace nabídneme za chvíli.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Katapult s písní někdy příště? Ne, právě teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy přesně v 11:30 vám povíme, že nové ortopedické operační sály slavnostně otevřela nemocnice ve Slaném na Kladensku. Stály přes 60 milionů korun. Díky novému zázemí bude moci slánská nemocnice ošetřit ročně víc pacientů než doposud. Dřív lékaři využívali k ortopedickým zákrokům gynekologické sály.
1: Velký sál je určen hlavně pro totální endoprotézy, jak kolene, tak kyčle, rameno by se měli začít dělat, samozřejmě i nějakou traumatologii, pokud přijde takovýhle ten pacient.
2: Vysvětluje vrchní sestra Helena Šváchová.
1: Ten malej sáleček, ten slouží vlastně jenom pro artroskopické výkony, lokální výkony, jako jsou ruka, noha.
2: Tady vidíme světla, pod těmi světly bude operační stůl.
1: Sem patří operační stůl, když se podíváte nahoru, to je laminár. Klimatizace nám sem jde, vstupuje přes filtry, proudí laminární proudění, obtéká tu operační skupinu, obtéká toho pacienta. Ten vzduch nám nesmí foukat do rány, takže on nás krásně obtéká tady těma průduchama, potom ten vzduch odchází ven a takhle to cirkuluje.
2: A dodala, že kromě operačních sálů mají lékaři a sestry ve slánské nemocnici taky nové zázemí.
1: Personál se tady zuje, přechází sem do této místnosti, tady jsou dvě šatny, dámská, pánská, kde se převlečou, tady budou mít prostě do sálového oblečení. A než se pokračuje dál, tady je důležitý umyvadlo, bude tady mejdlo dezinfekce, takže umejt, odezinfikovat a pokračuje. Denní místnost slouží jako odpočívárna, krom toho tady budou počítače, aby mohli lékaři si zapsat zprávu, operační vložku. Tady je úklidová místnost, což je důležité.

0: Jak se prodlužuje aktivní věk a požadavky na výměny kyčelních kloubů, kolenních kloubů a dalších jsou velké.
1: Město za vybudování operačních sálů a zázemí podle starosty Martina Hrabánka z ODS zaplatilo přes 60 milionů korun.
2: Pro město je to samozřejmě velmi významná investice, nejenom do té výše. My jsme zvyklí v poslední době velmi investovat jak do nemocnice, tak do dalších oblastí. Ta naše investiční činnost města je někde kolem 40% celkově rozpočtu.
1: První pacienti podstoupí zákroky na nových ortopedických operačních sálech v červenci. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Nejen prací je člověk živ, tak kam dnes vyrazit za zábavou, za poznáním, dozvíte se už za chvíli od Denisy Hrgeslové. Počkejte si.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbál, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Rád se brouzdá rosou Michal Tučný ve své písni. Minuta nás dělí od 11:45. No a já myslím, že třeba do Týnce nad Sázavou na výstavu nebo na randevu do knihovny vás pozve Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Městské muzeum a galerie v Týnci nad Sázavou vás zve na vernisáž výstavy Příběhy malířky Anny Svobodové. Od 17 hodin se můžete ponořit do světa obrazů zachycujících nálady, vzpomínky, tiché okamžiky i silné emoce, které autorka přináší na svá plátna. Výstava potrvá až do 26. července. Pokud máte rádi knihy a hledáte inspiraci ke čtení, zastavte se v tomto týdnu v Rakovnické městské knihovně. Nabízí do pátku 5. června netradiční setkání se světem literatury, objevování nových knižních titulů a tipy na čtení pro dlouhé letní večery. Knihovna pro vás připravila neprůhledně zabalené publikace a až doma tak zjistíte, jestli jste si odnesli svého nového knižního favorita nebo jestli jste sáhli vedle a zkrátka se k sobě nehodíte. Městské muzeum v Sedlčanech připomíná památku amerických letců. Do 14. června tu jsou vystaveny fotografie, dokumenty a osobní věci velitele bombardéru B-17G Roberta A. Norvela, které věnoval Sedlčanskému muzeu. Prohlédněte si tu taky modely letadel zapůjčené od modelářského klubu v Sedlčanech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Dvanáctá hodina se nezadržitelně blíží, polední zprávy pro vás chystá Josef Mádle, po 12. tradičně chystáme hodinu příjemné muziky, k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány anebo přes webový formulář.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Bylo poledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. Středočeský kraj připravuje cyklostezku z Prahy do Kladna. Teploty dnes dosáhnou až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chtějí před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Resort začal na úpravách podle Macinky pracovat po repatriační krizi. Poukázal na organizační návrat tisíce Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Do Drostu se lidé mohou registrovat před cestami do konkrétní země a pak dostávají aktuální informace o situaci v daném státě. Středočeský kraj dál připravuje cyklostezku z Prahy do Kladna. Povede po nevyužitých částech železnice, kterou má nahradit nová trať. Kraj teď jedná hlavně se správou železnic a zapracovává její připomínky. Cyklostezka má měřit asi 15 kilometrů a stavba se rozdělí na etapy. Předběžné náklady jsou kolem 500 000 000 korun. Stavba začne až po dokončení nové železniční trati mezi Pražskou Ruziní a Kladnem. Správa železnic i chce dokončit v roce 2029. Do projektu Záhonky pro školky se letos v Praze 4 zapojilo 9 mateřských škol. Je to o 3 víc než loni. Městská část do každé z nich pořídila vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy. Děti v nich pak pěstují bylinky, ovoce a zeleninu, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Je to hlavně projekt, aby se děti naučili trpělivosti, aby se naučili přírodním zákonitostem, aby viděli, jak dlouho trvá něco skutečně pěstovat, než to mohou ochutnat, aby si takto ten proces přírody vyzkoušeli vlastníma rukama.
4: Kolínská radnice nechá opravit 4 byty v centru města za necelé 4 miliony korun. Jsou v havarijním stavu. Město je chce zrekonstruovat a nabídnout k pronájmu. Práce by měly být hotové v září, říká kolínský místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
6: Hodnota té zakázky je 3 944 000, takže víceméně milion téměř na jeden byt, ale ty byty dlouhodobě byly předány kdysi v bezdemolovaném stavu, tak aby se mohly opravit a vrátit do užívání.
4: Filmový festival v Karlových Varech uvede od 3. do 11. července v hlavních sekcích 37 filmů. 15 z nich budou mít debut. Českou kinematografii zastoupí v hlavní soutěži 3 koprodukční snímky, mimo jiné Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Festival letos připomene také 80 let od svého vzniku.
1: Počasí.
4: Dnešek bude polojasný, večer začne od západu přibývat oblačnosti, teploty se dostanou na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na D10 ve směru na Prahu se mezi 47. a 43. kilometrem tvoří kolona. Zdržení kvůli omezení je asi 20 minut. Na pražském okruhu u 83. kilometru ve směru na Ruzyni zůstává nehoda dvou osobních aut. Další nehoda je na okruhu u 62. kilometru ve směru k D1. Tam se srazilo osobní auto s kamionem. Na vozovce je překážka a řidiči tedy projedou se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A Iveta Chlumská má pro vás už písničky se vzkazem.
7: A přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
7: Jo, písničky ty já mám a doufám, že dorazí i vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány 90 011 04, tam je můžete posílat. A pište ve tvaru STC mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Martin Maxa z písní Selaví na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu od vás první, tedy od Veroniky z Rakovníka. Píše mi úterý plné dobré nálady a spokojeně prožitý čas vám do Karlína, i taky do všech domovů nebo někde venku, pokud posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. A písničku posílám i pro Aničky, Jarmilky, Janiny, napsala tedy Veronika. Veroniko, i vám krásné dny.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak to byl Petr Naď s písní Na mojom poschodí. No a na vlnách vašeho Českého rozhlasu Střední Čechy je tu další vzkaz a píseň k tomu. Zahrajte Aničce z Kutné Hory, Pečínkovým, taky Janinám, Květě Romanovi, Jarce Skladná, Líbě, Vendy, Maruš z Dendovi, Světle, Jindře, Jarmilkám, no a taky vám všem, napsali Stáňa a Alča, a my děkujeme.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: Pokračují písničky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přidávám další vzkaz. Prosíme o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečinkovým do Rakovníka, taky Libuši a Vendy. Napsali z Vysoké Květa a Roman.

0: Písničky se vzkazem.
1: Minuta nás dělí od půl jedné na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Stále jsou tu pro vás písničky a vaše vzkazy. Píšete mi dál. Iveto, zdravíme vás a všechny přátele. Všem přejeme krásné odpolední chvíle, plné pohody. No a písnička, ať potěší Jindřišku, Drahušku, Aničku z Kutné Hory, Věrušku z Čachovic a Věrušku z Hradčan. Děvčata, můžeme mít tisíc přání a tužeb, ale jen štěstí, zdraví, láska, přátelství dávají radost našim dnům. Ať vás všechno tohle provází. To moc přeji Jarmily.

0: písničky se vzkazem.
1: Tak co mi dál píšete do písniček se vzkazem? Dobrý den vám všem, posílám hudební dárek a zdravím Aničku z Kutné Hory, Libušku, taky lázeňskou paní Jindřišku, Světluš, Libienu, Maru z Malče a ostatní, napsala skladna Babi Jarka. Všechny zdravíme.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Co mi ještě píšete, Iveto, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmelkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně a Alče a taky Podneckým i všem dalším milým posluchačům. Přeji si Janiny.

Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová. No a já vím, že máme před sebou ještě jeden vzkaz a píseň k tomu. Milé rádio, píšete, zahrajte prosím Pečinkovým, Procházkovým, Haničce a Jiřince, Drahušce, Jarmilkám, Janičkám, Květě a Aničkám. Písničku jim posílá z krásné slunečné Vysočiny Maruška.

Kamil Střihavka, kapela BSP a Země vzdálená. No a my se přibližujeme k 13. hodině, bude tu za 9 minut, uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Josef Mádle. A pak se hostem Alex Minářové stane moderátorka, herečka a zpěvačka Gabriela Partyšová, která přijde k nám do studia. Užijte si jejich povídání, mějte hezké úterý a zítra po 9. budu se na vás těšit. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: dostali. Dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Nikdo ti uvěří. Neveklov přistaví základní školu. Odpolední teploty v maximech 26 stupňů. V noci se od jihozápadu rozprší. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Nikdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů. Pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
2: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze. A zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
0: Neveklov má stavební povolení na nástavbu základní školy. Aktuálně se chystá na vyhlášení výběrového řízení. Odhadované náklady jsou 80 až 90 milionů korun. Součástí bude oprava střechy na jedné z budov a nástavba střídami na druhém objektu. Praha 8 chce postavit nový skatepark v Bohnicích. Radnice dokončila projektovou dokumentaci areálu, který má vzniknout u základní školy Glovackého. Musí ale ještě dořešit osvětlení sportoviště, aby omezila tvorbu světelného smogu. Nový skatepark by dělníci mohli stavět v příštím roce. Sport. V době fotbalového mistrovství světa posílí České ministerstvo zahraničí kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministerstva zahraničí a ministra Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
3: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
4: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
5: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
4: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno a beze srážek. Teploty se vyšplhají na 26 stupňů. Večer od západu přibude oblačnosti a v noci se postupně rozprší. Ojedinělé se můžou objevit i bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na DPC ve směru na Prahu se u 23. kilometru srazila 4 osobní auta, 2 jízdní pruhy jsou neprůjezdné, provoz vede jen odstavným pruhem a tvoří se kolona. Na pražském okruhu u 16. kilometru ve směru na Ruzyni stojí porouchaný kamion, blokuje odstavný pruh a může zdržovat provoz. Na D1 ve směru na Prahu stojí u 6. kilometru 2 osobní auta na krajnici, projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
7: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale je to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. A takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy a vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu, ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jak moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon nebo před kameru. Takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Tak jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne,
0: prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídaně s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku.
1: Ano.
0: Ty
1: jsi
0: potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle od celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partišovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům.

0: věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně tak, že i s úsměvem.
1: I s úsměvem, mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zamouhla mm-hmm. si ty dveře definitivně, nebyly slz, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, aha. Bylo něco
0: jo,
1: takového?
0: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde, málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí a... Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych party show, se jmenuje ten pořad, skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám dva pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké ne úplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš. A
1: musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuje se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: To Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročné.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže bych chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů, a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Christian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Takhle to je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc,
1: já
0: že
1: moc
0: jsi přišla. Užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Vedení Mladoboleslavské nemocnice hledá firmu, která postaví novou porodnici. Po zbytek dne bude oblačno až polojasno s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Mladoboleslavská nemocnice hledá firmu na stavbu nového pavilonu pro matku a dítě. Nabídky můžou firmy podávat do 13. července. Nová část zdravotnického zařízení má stát více než 1 miliardu korun. Práce začnou podle mluvčí nemocnice Jany Petrové letos na podzim.
2: Součástí nové stavby bude kromě jiného dětské a gynekologicko-porodnické oddělení. Nabídne moderní vybavení, včetně jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a také další operační sály.
0: Stavba nového pavilonu má skončit v roce 2028. Lidé v Praze mají poslední měsíc na návštěvu Pragerových kostek před opravou. Můžou navštívit závěrečnou výstavu Centra architektury a městského plánování s názvem Stavba povolena. Ta připomene například starší expozice takzvaného kempu, říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Matouš Hutník.
3: Program Stavba povolena má tři hlavní části. Na začátku měsíce právě teď probíhá v kempu retrospektiva předchozích výstav. Od 12. června to naváží intervence známých českých umělců a na konci měsíce 25. všichni, kdo mají kemp rádi, můžou přijít na rozlučkovou akci.
0: Na novém místě by Centrum architektury a městského plánování mělo být od letošního podzimu. Vedení centra novou adresu zatím nezveřejnilo. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic nastoupí k prvnímu zápasu finálové série ligového play-off. Úvodní utkání se bude hrát na palubovce Středočechů od 18 hodin. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík věří, že jeho tým bude mít větší výhodu v rozehranosti a zápasovém tempu.
4: Bude to důležitý vstup, jako Nymburk měl dlouhou pauzu. My jsme hráli vlastně ještě 5 dní zpátky. Víme, co to udělalo třeba s Brnem, který proti nám vstoupilo daleko rozehranější. Takže já si myslím, že je potřeba tohohle využít hlavně z našeho pohledu, přenést si nějakou tu energii z těch semifinálových bojů a samozřejmě každý zápas je důležitý, ale ten první, ten vstup bude pro nás i pro nějaké naše sebevědomí asi hodně důležitý.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude oblačno až polojasno. Později večer bude v západní polovině kraje až zataženo. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Zítřejší den bude chladnější a deštivý a teploty vystoupají maximálně k 20 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy jsou komplikace před sjezdem na Beroun. Na kilometru 22,5 řeší nehodu 4 osobních aut v levém pruhu a kolona od zdic je asi na 20 minut. A na D11 do Hradce Králové na 18. kilometru pracují silničáři a zdržení v koloně je asi na 25 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné úterní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli si dáme králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského. Dozvíme se, jak si pěstounské rodiny užívají den v Zoo Praha i kde máme nejšikmější věž na světě. Prý. A potěší písničky, které nestárnou Jiřího Korna, Petrianu a Karla Gotta.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Vysíláme pro vás úterní středočeské odpoledne. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvelinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. 2 cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme takhle čisté hna.
2: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel. Vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový. Na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list.
1: Dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek a přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost, teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený. No, tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Pokud vás zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Do české odpoledne míří do Troji. Pražská zoologická zahrada dnes pořádá Den pěstounů. Je určený pěstounským rodinám, zájemcům o náhradní rodinnou péči i veřejnosti. Na místě je naše reportérka Laura Hájková. Dobrý den.
1: Hezký den. Návštěvníci se sešli tady u vzdělávacího centra. Mělo sem dorazit dohromady zhruba 150 pěstounských rodin. Součástí oficiálního programu jsou třeba workshopy výroby papíru se sloním trusem, prohlídka s průvodcem a ukázka tréninku lachtanů. V areálu jsou zároveň taky pracovnice pražského magistrátu, které zájemcům říkají víc o různých možnostech sociálního poradenství. Můžu říct, že rodin je tu skutečně hodně. Viděla jsem nejméně 20 kočárků a desítky hrajících si dětí.
0: Program je opravdu lákavý, ale proč pěstouni s dětmi na akci právě dnes dorazili?
1: Třeba paní Lenka mi potvrdila, že má holčičku v pěstounské péči a možnost setkat se s dalšími pěstouny je pro ní důležitá.
2: Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
1: I další návštěvníci si chválili tu podporu a možnost sdílení. Třeba Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny, což je organizace nabízející vzdělávání a podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům. Podle něj dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
3: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
1: Zájem o pěstounství podle něj naopak ve srovnání s dobou před zhruba 15 lety spíš trochu opadl.
0: Den pěstounů v Zoo Praha je součástí akce Dny pěstounství. Ty začaly už 14. května. Co ještě zájemce čeká?
1: Dny pěstounství potrvají do 16. června. Cílem je informovat širokou veřejnost a o náhradní rodinné péči. Na programu jsou v příštích dnech například různé dny otevřených dveří, přednášky a další akce, třeba Charita Hvězda. V sobotu pořádá takzvaný bábovkový den.
0: Říká Laura Hájková. Děkujeme, pěkný den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Posloucháte Středočeské odpoledne. Je možné, že se zřícenina hradu Michalovice na Mladoboleslavsku zapíše do Guinnessovy knihy rekordů. Bude se totiž měřit přesný náklon tamní věže. Vedení Mladé Boleslavy se tak chce ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota víc než 6,5 stupně přesná. Detaily přidá náš redaktor Richard Webs. Hezký den.
2: Dobrý den. Pokud by se měření potvrdilo, šlo by o nejšiknější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Teď je v Guinnessově knize rekordů zapsaná věž kostelíka v německém Gauweinheimu. Tu ale Michalovice překonávají o víc než jeden stupeň. Geodeti to změřili už v březnu.
1: Proč je věž zříceniny nakloněná?
2: Podle legendy tam kopali hledači pokladu. Věž pukla a naklonila se. Archeolog muzea Mladoboleslavska Filip Krásný ale věří jiné verzi.
3: Já se domnívám, že v ní došlo k výbuchu střelného prachu, protože vlastně charakter toho poškození tomu odpovídá spíše než té tradované historii o podkopání hledači pokladů.
2: Hrad založil ve 13. století šlechtický rod Michaloviců v čele s Janem z Michalovic, dvořanem krále Václava II.
1: Tak budeme se těšit na ten výsledek, jestli máme tu nejšikmější věž. To byl náš redaktor Richard Webs. Děkujeme a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. U nafty naopak lehce vzroste. Středočeský a jihočeský kraj propojí systémy hromadné dopravy. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Regiony od 1. července propojí své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: Naopak na jízdenky jihočeského systému budou moci lidé cestovat až třeba do Benešova, Příbrami nebo Vlašimi. Budou zapojeny jak všechny vlakové, tak autobusové linky na přesahu mezi středočeským a jihočeským krajem v oblasti Votická a Táborská, částečně také do oblasti Sedlčanska a Písecka.
2: Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Zázemí pro zhruba 70 dětí zřídila radnice v Sokolovně. Za práce městy zaplatí 6 milionů korun, říká nezávislá starostka Monika Šlehobrová.
4: V školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky. Sport.
2: Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci s zataženou střechou a podmínky byly podle Siniakové hodně odlišné.
5: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
2: Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menčík. Soupeřem českého reprezentanta bude po 20. hodině o rok mladší Brazilec Fonseca. Počasí. Po zbytek dne bude oblačno až polojasno. Později večer bude v západní polovině kraje až zataženo. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Odpoledne se můžou ojediněle objevit i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 18 u Dubence na Příbramsku se srazila dvě osobní auta a na místo míří záchranáři. Na Pražském okruhu je zastavený provoz z dálnice D1 na letiště. Těsně za sjezdem z D1 u Modletic na 78. kilometru je těžká nehoda. Nákladní auto tam narazilo do stojící kolony a nedá se projet. Dá se to objet přes Modletice po silnici 101 a na okruh najet u Jesenice. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
6: Pěkné úterý, s námi i dál.
1: Středočeské odpoledne.
6: Co bude provádět počasí, rozebereme už za okamžik s meteorologem České televize Pavlem Karasem. Martin Písařík se pro změnu vydá do historie meteorologie a mezi tím si prohlédneme zámek Vrchotovy Janovice s originálními průvodci. Písničky, které nestárnou, připomenou Vladimír Mišík, Činasky, Redy Kirken a Michal Hrůza.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteorologem České televize Pavlem Karasem. Dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Jaké počasí máme 2. června?
2: Začali jsme sluncem, ale těch mraků během odpoledne začalo přibývat, no a do Česka se zase dostává teplejší vzduch, takže oproti včerejšku teploty, řekl bych, docela výrazně vyšší, pohybují se až kolem 23 stupňů, a třeba na Mělnicku nebo v Dobřichovicích se teplota dostala až nad 26 stupňů Celsia.
1: Bude něco padat v nejbližších hodinách a v noci?
2: Bude padat, od západu se k nám bude nasouvat občasný déšť, přehánky, takže během noci bude postupně pršet na většině území středočeského kraje i v Praze a minimální teplota klesne na 15 až 12 stupňů Celsia. Deštivá bude i středa, zprvu čekáme občasný déšť, přehánky, jak v noci, tak i během dne se může při kupovité oblačnosti objevit i ojedinělá bouřka. No a co se týká zítřejších odpoledních teplot, tak ty budou zase podstatně nižší. Většinou se nedostanou nad 20 stupňů, maxima čekáme mezi 16 a 20 stupně Celsia a až později odpoledne, případně na večer, bude postupně srážek a taky oblaku od západu ubývat.
1: Ve čtvrtek už bude vypršeno.
2: Ve čtvrtek bude vypršeno, čeká nás další slunečnější a samozřejmě teplejší den, takže den začne s nejprve jasnou nebo polojasnou oblohou, ráno se výjimečně vytvoří mlhy, během dne ale začne od severozápadu zase oblaku přibývat a večer se v západní polovině kraje postupně objeví déšť a přehánky, výjimečně i zabouří. Ráno bude chladnější, teploty budou klesat většinou pod 10 stupňů Celsia, ale odpolední teploty budou hodně podobné těm dnešním, budou se pohybovat mezi 23 až 26 stupni.
1: Ten závěr týdne ještě dáme k tomu, co tam máme?
2: Můžu samozřejmě připojit, že to střídání těch slunečnějších a teplejších a chladnějších, deštivějších dnů bude pokračovat, no a dalším chladnějším a deštivějším dnem bude pátek, kdy bude oblačno zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami a zase později odpoledne a večer bude od severozápadu srážek ubývat a ubývat bude i oblačnosti a to místy až do vyjasnění. Minima klesnou na 14 až 11, maxima zase vystoupí pouze na 16 až 19 stupňů. No a během víkendu už by to počasí mělo být spíše s polojasnou nebo oblačnou oblohou. Při zvětšené oblačnosti se můžou místy vyskytovat přehánky. No a teploty už by se měly dostávat častěji na tu hranici 20 stupňů a budou se pohybovat v průměru kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. Přehánky v neděli čekáme místy a místy je čekáme i na začátku toho následujícího týdne.
1: Děkujeme za vyčerpávající informace, Pavle, a hezký den.
2: Rádo se stalo, přeju krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tady je středočeské odpoledne. Hrady a zámky jsou oblíbenými cíly našich výletů. Expozicemi na zámku ve Vrchotových Janovicích na Benešovsku vás navíc ode dneška provedou žáci základní školy. Už 30. ročník tohoto unikátního projektu pomáhá žákům pochopit život jejich předků v 19. století. Co se tam právě teď děje, nám řekne reportérka Elena Chomátová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Elen, v čem vlastně řetězové provázení žáků na zámku spočívá?
1: Tak celý tento projekt dává dětem možnost se dozvědět o životě svých předků v 19. století interaktivní formou. Pomocí textu děti také trénují svou paměť i trému a zároveň jsou tam spolu celý den, takže to dle slov ředitelky Ivy Chvastkové určitě pomáhá i v budování kolektivu.
0: Ze kterých ročníků žáci jsou a jak dlouho se na roli průvodce připravovali?
1: Průvodce dělají děti už od 5. ročníku základní školy, takže 10leté děti. Ty měly pouze jeden den na to se naučit poměrně složitý text. Nutno dodat, že veškeré informace, které návštěvníkům předávají, umí z paměti a to by zvládl i málo který dospělák.
0: Dokdy budou školáci na zámku Vrchotovy Janovice provázet?
1: Tak celý program začal ode dneška a žáci základní školy ve Vrchotových Janovicích vás tu na zámku budou provádět až do 6. června, tedy do soboty. I já jsem se účastnila prohlídky a musím říci, že děti jsou úžasnými průvodci a určitě stojí za to se přijít podívat.
0: Říká nadšená reportérka Elena Chomátová. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Fotograf Štěpán Hon žije v obci Líský na Kladensku. Se svojí rodinou ale procestoval Evropu. Z fotografií, deníkových zápisků, map i kreseb udělal putovní výstavu a dokonce i zábavnou hru.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Martin Písařík nás teď zavede do pravěku meteorologie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Jiřím Ptáčníkem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

ne stárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Do konce června můžou lidé hlasovat pro návrhy v kutnohorském participativním rozpočtu na přeměnu města. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Tichonině na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa-Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
3: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem. To je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn.
2: Lidé v Kutné Hoře můžou do konce června vybírat projekty na zlepšení veřejných prostranství. Do hlasování postoupilo 19 návrhů. Město na letošní participativní rozpočet vyčlenilo 1 milion korun, říká mluvčí Jana Adamová.
4: Mezi návrhy jsou například nové lavičky, knihobudky, květinové výzdoby a úpravy dětských hřišť. Hlasovat může každý, kdo v Kutné Hoře bydlí, pracuje nebo studuje. Pomocí hlasovacího lístku lidé rozdělují vždy dva hlasy.
2: Hlasovací lístek můžou lidé odevzdat na městském úřadu nebo poslat v elektronické podobě e-mailem. Do projektu Záhonky pro školky se letos v Praze 4 zapojilo 9 mateřských škol. Je to o 3 více než loni. Městská část do každé z nich pořídila vyvýšené záhony a bylinkové pyramidy. Děti v nich pak pěstují bylinky, ovoce a zeleninu, říká radní pro životní prostředí Tomáš Hrdinka z Hnutí ANO.
5: Je to hlavně projekt, aby se děti naučili trpělivosti, aby se naučili přírodním zákonitostem, aby viděli, jak dlouho trvá něco skutečně pěstovat, než to mohou ochutnat, aby si takto ten proces přírody vyzkoušeli vlastníma rukama. Sport.
2: Basketbalisté Nymburka rozehrají na domácím hřišti finálovou sérii s Pardubicemi, ve které zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v basketbalové lize. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk poté bude hostit zítra i druhý zápas. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a pondělí.
1: Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Odpoledne se můžou ojediněle objevit i bouřky. Později odpoledne budou srážky od jihozápadu ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 18 u Dubence na Příbramsku je po nehodě dvou osobních aut doprava řízená kyvadlově. Na místě ještě probíhá vyšetřování nehody. Silnice 38 u Kosmonos je momentálně neprůjezdná. Traktor se sběracím vozem se tam převrátil na bok a osobní auto je zasypané trávou. Na místo teď míří záchranné složky. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D7 je po těžké nehodě nákladního auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, dobře vyladěný tež.
6: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informaci o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: bylo
1: několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale něco takového zmínil Patrik a já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: ...fotografii.
2: Ano.
3: No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně, proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně z fotoaparátem.
2: Ano, já čuně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano?
3: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Ano. Zajíc v pytli, to ano. Mám být já? No,
2: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat takhle, potom, jsem, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako nemůžeš. Do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uh-huh, a taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no,
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
2: Děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo, řízla. Podřízla jsem.
9: Prosím?
10: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krček.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola,
0: jestli pana Krampola byste chtěl, když to vidíte. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No, jo,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí.

0: jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat, my jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rosák řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní videové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
3: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
2: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
3: No to samozřejmě snad. To,
2: ten základ.
3: To bych dopad nějak špatně, jak šel v pau.
2: To byla krace samozřejmě.
3: No ne, dobrý, takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím. To mi nic jiného nezbývá.
2: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
3: Co, jestli mám polštář?
2: Finanční. Polštář asi máš, jinak by tě bolelo za krkem.
3: Já jsem si ušetřil a polštář.
2: I postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
3: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
2: Ano, určitě. Tak opustíme to.
3: Nebo já,
2: když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchačky a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc. Naschledanou. Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád a byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou za placený daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě, ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, ale to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Dvě osoby na palubě zemřely. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout. Počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. U pražského letiště Točná spadlo před necelou hodinou soukromé letadlo. Podle policie dvě osoby na palubě zemřely. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Podrobnosti zjišťujeme a přidáme v dalších zprávách. Opravy náměstí Svobody v Kladně budou hotové do konce léta. Dělníci tam od loňského září vybudovali například podzemní systém na zavlažování stromů. Teď pokládají žulovou dlažbu. Magistrát za práce zaplatí 110 milionů korun. Na část prací získalo město dotaci od Evropské unie. Zavlažovací systém je podle mluvčího magistrátu Víta Herala jedinečný.
3: Vodu pro zeleň zajišťuje tzv. Švédský systém strukturálních substrátů, který se postará o stabilní a rovnoměrný přísun živin a dešťové vody. Ta se ke stromům dostává ze všech zpevněných ploch náměstí a je regulována její hladina. Systém si poradí naopak i s intenzivními desetiletými dešti. Sport.
2: Nymburští basketbalisté rozehrají své 22. ligové finále. V sérii na 4 vítězné zápasy se o 21. český titul v klubové historii utkají s Pardubicemi. Zápas začne v 18 hodin. Nymburk v play-off všechny zápasy vyhrál a do posledního utkání tak nastoupil před 12 dny. Kapitán středočeského klubu Martin Kříž věří, že obhájce trofeje čekání nespomalilo.
4: Snažíme se připravit na těch tréninkách, dělat ty modelové zápasové situace, ale nikdy to není přesně to, co přijde v ten zápas, takže pevně věřím, že se nám povede do té série vstoupit dobře a že nás ta větší pauza nějak neovlivní, ale myslím si, že to bude o tom, jak k tomu přistoupíme a jestli budeme schopni do toho zápasového tepa přepnout hned v tom prvním zápase. Počasí.
2: Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Odpoledne se můžou ojediněle objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na pražském okruhu jsou komplikace směrem z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic odklízí kamion po nehodě. Průjezdný je levý pruh a kolona je z dálnice D1 z Průhonic i Velkých Popovic. A kolona asi na 20 minut je na pražském okruhu i z letiště k dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
5: No a jako vždy jsme připraveni tak, že můžeme začít a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak samozřejmě i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se podíváme do pražské zoologické zahrady, která dnes pořádá Den pěstounů. Vypravíme se také do Netvořic na Benešovsku, kde dělníci začali opravovat mateřskou školu a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
1: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Leona Machálková právě dospívává, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem 2. června, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Jak už jsme říkali ve zprávách, asi před hodinou se zřítilo u pražského letiště Točná soukromé letadlo. Na palubě byli dva lidé, oba podle policie na místě zemřeli. Další informace zjišťujeme. Do pražské zoologické zahrady dnes přijelo 150 pěstounských rodin a taky zájemci o náhradní rodinnou péči. Přišli na den pěstounů, byla u toho naše reportérka, za pár minut se s ní spojíme. Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku. Zázemí pro zhruba 70 dětí zřídila radnice v Sokolovně, kde mají k dispozici i velký skákací hrad. Víc informací doplníme za chvíli. Chovatelům v zooparku Zájezd na Kladensku se podařilo vylíhnout mládě orla savanového. Jedná se zřejmě o první úspěšný odchov v Evropě. Jak takový orel vůbec vypadá a proč se v zoo vyskytuje jen vzácně? Natáčela naše reportérka. Její příspěvek vám nabídneme v následující hodině. Středočeský kraj pokračuje v přípravě cyklostezky Praha-Kladno. Rozdělí ji na etapy. Povede po nevyužitých úsecích železnice, kterou za několik let nahradí nová trať. Náklady na stavbu jsou zhruba 500 milionů korun a práce potrvají déle než 2 roky. Cestující ze středních a jižních Čech budou mezi oběma kraji jezdit hromadnou dopravou za jednotnou cenu. Oba regiony propojí od 1. července své dopravní systémy. Lidé tak budou moci s jízdenkou pražské integrované dopravy cestovat autobusem například do Tábora. A vedení Mladé Boleslavy si nechá změřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice. Chce se ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota víc než 6,5 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě. Hrad by se tak mohl zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Petra Novák, skupina George & Beethoven a písnička Děvče z krásných začátků. Tolik na úvod, no a teď Pražská zoo. Pražská zoologická zahrada právě dnes pořádá Den pěstounů. Je určený pěstounským rodinám, zájemcům a o náhradní rodinnou péči i veřejnost. No a na místě je naše reportérka Laura Hájková. Pěkný den.
1: Hezký den. Návštěvníci se sešli tady u vzdělávacího centra. Mělo sem dorazit dohromady zhruba 150 pěstounských rodin. Součástí oficiálního programu jsou třeba workshopy výroby papíru se sloním trusem, prohlídka s průvodcem a ukázka tréninku lachtanů. V areálu jsou zároveň taky pracovnice pražského magistrátu, které zájemcům říkají víc o různých možnostech sociálního poradenství. Můžu říct, že rodin je tu skutečně hodně. Viděla jsem nejméně 20 kočárků a desítky hrajících si dětí.
0: No a proč pěstouni s dětmi na akci dnes vyrazili?
1: Třeba paní Lenka mi potvrdila, že má holčičku v pěstounské péči a možnost setkat se s dalšími pěstouny je pro ní důležitá.
2: Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
1: I další návštěvníci si chválili tu podporu a možnost sdílení. Třeba Zdeněk Soudný, ředitel Dobré rodiny, což je organizace nabízející vzdělávání a podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům. Podle něj dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
3: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba třikrát víc než jich dneska.
1: Zájem o pěstounství podle něj naopak ve srovnání s dobou před zhruba 15 lety spíš trochu opadl.
0: Den pěstounů v Zoo Praha je součástí akce Dny pěstounství a ty začaly už 14. května, tak co prosím ještě zájemce vlastně čeká?
1: Dny pěstounství potrvají do 16. června. Cílem je informovat širokou veřejnost a o náhradní rodinné péči. Na programu jsou v příštích dnech například různé dny otevřených dveří, přednášky a další akce, třeba Charita Hvězda v sobotu pořádá takzvaný bábovkový den.
0: O Dnu pěstounů v Pražské zoo jsme mluvili s naší reportérkou Laurou Hájkovou. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. 21letá Betty sdílí svůj příběh na Instagramu.
2: Sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým. Pomohli mi se zase doslova se zvednout a bojovat.
1: O rakovině vaječníků s panem profesorem Davidem Cibulou a o moderní léčbě v onkogynekologii.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. We'll be right back.

0: Anna Julie Slováčková a písnička Nepopsaná, jinak přesný čas 17 hodin a téměř 23 minut. Technici dokončují stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích. Hotový by mohl být do konce letošního roku. No a továrna pak dokáže vyrobit přes 500 tun této chemické látky za den. A to by bylo nejvíce v Česku.
1: Obrovská válcovitá nádoba, já bych tipnul, možná má nějakých 30 metrů.
2: Ano, přibližně 30 metrů.
1: Jsou v ní takové velké otvory, takové příruby. Co to je za nádobu?
2: Tohle je vlastně srdce technologie výroby kyseliny sírové.
1: Vedoucí závodu kyseliny sírové Aleš Patočka z firmy Spolana.
2: Říká se tomu kontaktní reaktor a uvnitř tohoto reaktoru se nachází desítky tun speciálního katalyzátoru.
1: Teď jsem viděl, že tam pán vykouknul, kolem je postavené lešení, technici jsou asi uvnitř.
2: Ano, tam jsou zejména montážní pracovníci, včetně techniků, a vlastně se tam dělají vnitřní vestavby, které budou potom nést ten katalyzátor.
1: Ta kyselina sírová v té nádobě tedy pak bude, když se bude vyrábět?
2: V této nádobě je plyn, který vzniká ze spalování síry, oxid siřičitý, a na tomto speciálním katalyzátoru z něho vznikne potom oxid sírový.
1: V jaké jste fázi? Jste už za polovinou?
2: Aparáty jsou již ze 100% dodány a z 90% instalovány.
1: Kdy budete finišovat?
2: Předpokládáme, že zkušební provoz podle plánu by měl být do konce tohoto roku.
1: Kolik tun nebo litrů kyseliny sírové vyrobíte?
2: Maximální kapacita by měla být 550 tun kyseliny za den.
1: Je nějaká továrna v Česku, která bude vyrábět takovýto objem kyseliny? Máte nějaké srovnání?
2: Tato kapacita je dle mých informací největší v republice.
1: Staré provozy na výrobu PVC a kaprolaktamu už dělníci z továrny odstranili. Firma začala vloni propouštět zaměstnance i kvůli ztrátám v hospodaření a kvůli nízké poptávce po produktech. Pokračuje manažerka marketingu Spolany Martina Lehká.
3: V průběhu roku 2025 opustilo Spolanu zhruba 70% zaměstnanců, tedy přibližně 500 necelých 700. Nyní v areálu pracuje zhruba 170 zaměstnanců, kteří se věnují pokračující výrobě kyseliny sírové.
1: Jestli bude firma další lidi propouštět, nebo jestli naopak se spuštěním provozu výroby kyseliny sírové někoho přibere, o tom bude v příštích měsících rozhodovat vedení společnosti. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Mr. Phil Collins a jeho písnička Two Hearts. No a co si dáme teď? Jinak připomínám, že posloucháte úterní vydání našeho magazínu Den v kraji a teď se přesuneme do Netvořic. Dělníci začali opravovat mateřskou školu v Netvořicích na Benešovsku a musí například vyměnit topný systém a zateplení budovy. Radnice za to zaplatí 6 milionů korun. Školku přesunul městys do Sokolovny a jak se ukazuje, byl to dobrý nápad. Děti jsou tam více než spokojené.
1: Moc se nám to líbí tady. Děti jsou nadšený. Dneska slavíme Den dětí. Měli jsme divadýlko, teď máme skákací hrad.
2: Ředitelka školky Jitka Povolná nás tady přivítala ve školce, alias v Sokolovně, hnedkon tady ve vestibulu, kde by si lidé kupovali normálně třeba vstupenky na akce a tak jsou tady šatničky. Dobrý den. A tady okolo teď probíhají děti. Dobrý den, děti. A děti vypadají naprosto spokojeně.
1: Jsme tu spokojení, no. Moc se nám to líbí a vlastně přistěhovali jsme sem skoro celou školku, což uvidíte, takže jako v pořádku úplně.
2: Tak jdeme dál na prohlídku. No ale já už chápu, proč jsou ty děti nadšené, protože tady je ten obrovský prostor, kde běžně by se asi tady cvičilo, vidíme tam kruhy, lana, tamhle pódium a tady jsou takové provizorně tady oddělené třídy. Děti tady mají skákací hrad, což asi běžně ve školce by nešlo.
1: Rodiče říkají, že jsme tady udělali velkokapacitní školku, protože opravdu ty prostory jsou tady pěkné a tím, jak jsme to zařídili, tak to prostě vyšlo takhle všechno.
2: Tak děti, a kdo by mi chtěl říct, jak se mu líbí teďkon tady ta vaše nová školka, kam jste se na chvíli přestěhovali? Mně, a všichni se hlásí. No tak mi řekněte, jak se vám tady líbí.
3: Dobře.
2: A co se vám tady líbí?
3: Barbie.
2: Panenky,
3: Hračky.
2: No a jak se vám líbí to prostředí tady?
3: Dobře.
2: No a není to tady hezčí než třeba v té vaší školce, v té normální?
3: Jo.
2: Na to, jak se dětem líbí v Sokolovně, se přišla podívat taky nezávislá starostka Monika Šlehobrová. Pojďme říci, proč jste přesunuli celý ten provoz sem.
4: Vzhledem k tomu, že v školce byla zahájena rekonstrukce otopného systému, zateplení budovy a instalace vzduchotechniky a veškeré práce se musí zvládnout během letních prázdnin a protože by to bylo nereálné, tak jsme začali už 20. května a školka dostala tyto náhradní prostory a myslím si, že dětem se tady opravdu líbí, je to něco pro ně, něco nového.
2: Vy nejenom, že tady rekonstruujete mateřskou školku, ale začnou taky práce na základní škole.
4: Co se týče rekonstrukce základní školy, tak je nutné udělat stavební úpravy, které spočívají ve výměně střešní krytiny nevyhovující části krovu. A dál bude instalována fotovoltaická elektrárna.
2: Končíte teda dřív?
4: Končíme tedy 20. června s tím, že druhý stupeň má prodloužený ředitelský volno a první stupeň budeme umisťovat do náhradních prostor, takže budou na fotbalových kabinách nebo tady u nás na obci nebo v hasičské zbrojnici.
2: Práce na základní i mateřské škole mají skončit do konce léta. Z Netvořic Věra Hájková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal klarinetista Marek Švejkar. Povídat bude o svých studiích v Paříži, o spolupráci s předními světovými hudebními tělesy i o tom, jak se dostal k roli módního ambasadora.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: jistka. A pokud se první mládě vylíhne zdravé a silné, obvykle druhorozeného sourozence zabije. Řeč je o orlu savanovém. Nově ho odchoval zoopark Zájezd na Kladensku. V evropských zoo je přitom vzácný a podle databáze shromažďující informace o chovech dravců po celém světě jde vůbec nebo o vůbec první úspěšný odchov zoo na starém kontinentu.
1: Tady musíme projít takovou úzkou chodbou, mezi tím na nás útočí z druhé strany želvy ostruhatý, dva samci.
2: Skrz výběh pro želvy právě míříme se zoologem Danielem Koleškou k voliéře orlů savanových.
1: Teď to bude zábava.
2: My vidíme, že je to takový, dalo by se říct, hubenější orel.
1: Řekl bych spíš víc takový fit orel. Má světlejší zbarvení na těle, takovou tmavší kápi, která vlastně překrývá tu jeho hlavu. Ale můžete vidět, vlastně mládě už má velikost téměř toho dospělého ptáka.
2: Orel savanový patří k druhům, se kterými se návštěvníci evropských zoologických zahrad setkají jen výjimečně.
1: V přírodě je to druh, se kterým se setkáte téměř od severu k jihu v Africe, nicméně v zoologických zahradách je to druh, který prakticky není. Jsme jedna ze tří zoo v Evropě.
2: Navíc jde podle Daniela Kolešky zřejmě o první úspěšný odchov orla savanového v Evropě. Chovatelé se o něj přitom pokoušeli řadu let.
1: Po 4 pokusech, kdy jsme měli neoplozená vejce, tak se na 5. pokus, vlastně v době, kdy už jsme nad nimi tak trošku zlomili hůl, odchov se teda podařil.
2: Úspěšný odchov ale není důležitý jen kvůli samotnému mláděti. Zoologům přináší taky nové poznatky o druhu, který je v lidské péči stále poměrně málo prozkoumaný.
1: Normálně se v literatuře uvádí, že tenhle druh snáší až 2 vejce, ale my vlastně tady za těch 5 pokusů máme důkaz toho, že vždycky šlo pouze o 1 vejce.
2: Mládě je podle zooložky Ivany Fučíkové staré přibližně 2 měsíce a jeho pohlaví zatím chovatelé neznají.
3: Pohlaví mláděte se bude určovat podle genetických testů z peří. Aktuálně ho nechceme stresovat, takže určitě teď neplánujeme žádný odchyt, ale v rámci nějakých měsíců tento genetický test to určitě dělat budeme.
2: Úspěšný odchov malého orla je natolik velkou událostí, že pro tyto dravce plánuje Zoopark Zájezd vybudovat novou větší voliéru. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: No a já ještě doplním, že podrobnosti i s fotografiemi najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co nám v noci a zítra a taky v následujících dnech chystá ve středních Čechách počasí, tak to nám právě teď řekne meteorolog z České televize Pavel Karas.
2: Od západu se k nám bude nasouvat občasný déšť, přehánky, takže během noci bude postupně pršet na většině území Středočeského kraje i v Praze a minimální teplota klesne na 15 až 12 stupňů Celsia. Deštivá bude i středa, zprvu čekáme občasný déšť, přehánky, jak v noci, tak i během dne se může při kupovité oblačnosti objevit i ojedinělá bouřka. No a co se týká zítřejších odpoledních teplot, tak ty budou zase podstatně nižší, většinou se nedostanou na 20 stupňů, maxima čekáme mezi 16 a 20 stupně Celsia a až později odpoledne, případně na večer, bude postupně srážek a taky oblaku od západu ubývat. Ve čtvrtek bude vypršeno, čeká nás další slunečnější a samozřejmě teplejší den, takže den začne s nejprve jasnou nebo polojasnou oblohou, ráno se výjimečně vytvoří mlhy, během dne ale začne od severozápadu zase oblaku přibývat a večer se v západní polovině kraje postupně objeví déšť a přehánky, výjimečně i zabouří. Ráno bude chladnější, teploty budou klesat většinou pod 10 stupňů Celsia, ale odpolední teploty budou hodně podobné těm dnešním, budou se pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Můžu samozřejmě připojit, že to střídání těch slunečnějších a teplejších a chladnějších, deštivějších dnů bude pokračovat, no a dalším chladnějším a deštivějším dnem bude pátek, kdy bude oblačno zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami a zase později odpoledne a večer bude od severozápadu srážek ubývat a ubývat bude i oblačnosti a to místy až do vyjasnění. Minima klesnou na 14 až 11, maxima zase vystoupí pouze na 16 až 19 stupňů. No a během víkendu už by to počasí mělo být spíše s polojasnou nebo oblačnou oblohou. Při zvětšené oblačnosti se můžou místy vyskytovat přehánky. No a teploty už by se měly dostávat častěji na tu hranici 20 stupňů a budou se pohybovat v průměru kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. Přehánky v neděli čekáme místy a místy je čekáme i na začátku toho následujícího týdne.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Václav Neckář dospíval, no a my jsme na konci magazínu Den v kraji a těšit se na vás budeme opět zítra. Zatím vám popřeju hezký podvečer, za chvíli tady bude časové znamení a zprávy. No a po zprávách se budu s vámi opět těšit v našem vysílání. Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Po pádu letadla u pražského letiště Točná zemřeli dva lidé. Pražské metro B nejezdí kvůli závadě mezi Smíchovským nádražím a Novými Butovicemi. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. U pražského letiště Točná havarovalo soukromé letadlo. Na místě zasahují hasiči a policisté. Posádka letadla nehodu nepřežila, řekl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
3: Na místě byly nalezeny dvě osoby bez známek života. Lékařem na místě byla konstatována smrt a na místo byl povolán koroner.
2: Okolnostmi pádu ultralehkého letadla se budou zabývat kriminalisté společně s Úřadem pro civilní letectví. Mezi pražskými Novými Butovicemi a Smíchovským nádražím nejezdí metro. Důvodem je technická závada na trati. Dopravní podnik až do odvolání zavedl náhradní autobusovou dopravu, říká jeho mluvčí Daniel Šabík.
4: Technici z jednotky stavby a trati jsou aktuálně na místě a zjišťují rozsah závady. Dopravní podnik ve vyloučeném úseku zavedl náhradní autobusovou dopravu XB Anděl Smíchovské nádraží Nové Butovice.
2: Kolínská radnice nechá opravit 4 byty v centru města za necelé 4 miliony korun. Jsou v havarijním stavu. Město je chce zrekonstruovat a nabídnout k pronájmu. Práce by měly být hotové v září. Neveklov má stavební povolení na nástavbu základní školy. Aktuálně se chystá na vyhlášení výběrového řízení. Odhadované náklady jsou 80 až 90 milionů korun. Součástí bude oprava střechy na jedné z budov a nástavba střídami na druhém objektu. Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále kariéry. Po 20. hodině bude soupeřem 20-letého Čecha o rok mladší Brazilec Fonseca. Ten už na turnaji vyřadil třeba Novaka Djokoviče. Menčík je před zápasem klidný a pozitivně naladěný.
5: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola, takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo, vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji, samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
2: Do semifinále čtyř hry postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou a Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem. Počasí. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Odpoledne se můžou ojediněle objevit i bouřky. Později odpoledne budou srážky od jihozápadu ustávat a zároveň bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na pražském okruhu jsou komplikace směrem z D1 na letiště. Za nájezdem z D1 u Modletic odklízí kamion po nehodě. Aktuálně je provoz pozastavený a kolona je z dálnice D1 z Průhonic. A silný provoz je i na jižní a štěrboholské spojce. Pomalu se jede obousměrně před Průmyslovou a taky před Barandovským mostem. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
6: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Tak například máme pro vás připraven další díl o chráněné krajinné oblasti Brdy, která láká už 10 let pěší turisty i cyklisty. Také vás pozveme na zajímavé akce a připravena je i spousta písniček. Tak hezký podvečer a hezký poslech.

0: Tolik Mr. Hoax a jeho písnička. No a teď si připomeneme, že letní prázdniny začnou už za necelý měsíc a to znamená pro řadu studentů možnost přivydělat si na brigádě. Tradičně je o ně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo třeba taky v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně ty brigádníky, kteří jsou ochotní o prázdninách pracovat delší dobu než třeba jen 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně. Je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě a jak sama říká, brigádou si chce hlavně přivydělat. Zároveň ji ale baví práce s lidmi. Na obě nabídky narazila na sociálních sítích, přitom už dřív hledala na internetových portálech.
1: Hledala jsem to nějak aktivnějc tak od začátku nového roku. Spíš to bylo takový, že to nebylo úplně buď to, co jsem chtěla, anebo když jsem jich obepsala hodně, třeba 8 a odepsali mi zpátky třeba 3.
2: Zájem o brigádníky před letní sezónou letos vzrostl právě třeba v gastronomii, jak potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce a nebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Brigádníků studentů se ale podle Jiřího Halberštáta z personální agentury Manpower Group hlásí v posledních letech míň než dřív.
4: Studenti jsou mnohem lépe zabezpečení ze strany rodičů, nemají takový zájem o přivýdělky, takže mezi brigádníky najdeme vlastně běžné lidi, kteří se chtějí buď to přivydělat, nebo rádi střídají práce, anebo jsou to třeba ukrajinští uprchlíci.
2: Nabídek brigád bude na pracovních portálech ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
5: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
6: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc už od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. V praxi ale podle Jiřího Halberštáta z Manpower Group spíš nečerpají.
4: Letos ty odměny brigádníků rostly opravdu minimálně, což právě může souviset s tím, že jim vzniká nárok na dovolenou, který je většinou proplácen, takže ten člověk nakonec dostane o něco více peněz, než je ta hodinová sazba, protože se mu po nějaké době proplatí ten nárok na dovolenou.
2: Pro letošek se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by se měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim platí status studenta. Absolventi střední nebo vyšší odborné školy ho automaticky mají do konce srpna. Pokud už ale nepokračují ve studiu, tak nesmí mít uzavřenou pracovní dohodu na celý měsíc v kuse a zároveň přesáhnout hranici hrubé mzdy pro odvod pojištění. V takovém případě si ho musí hradit sami. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Fagot a hudební konstatování, to musím zvládnout sám. A jinak za 6:30 a pojďme do přírody. Chráněná krajina, oblast Brdy láká už 10 let pěší turisty i cyklisty. Návštěvnické středisko Tři trubky v prvních 2 letech od otevření přivítalo 40 tisíc návštěvníků. Spolu s dalšími turisty se po divoké přírodě v Brdech toulala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Odsud se dostanete určitě po cyklostezce směr Zaječov.
2: Jana Sazimová v infocentru ve Strašicích mi teď prstem ukazuje v mapce, jak se nejlépe dostanu k tomu slavnému vojenskému srubu na dopadové ploše Jordán, který si zahrál ve filmu Obecná škola.
1: Od Zaječova potom stoupáte kopcem k Bílému křížku.
2: Odtrhneme mapu. Ano. A jede se.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Trasy jsou tady opravdu různé nahoru dolů. Kolo je opravdu výhoda. Ale i na kole, třeba cestou ze Zaječova do Obecnice, si to prostě musíte odmakat.
3: Můžeme říct, že stoupá především návštěvnost lidí na kolech a za těch 10 let určitě se zvýšilo množství lidí, kteří sem jezdí na elektrokolech a posunulo se to i věkově, kdy na začátku chráněné krajinné oblasti na těch elektrokolech sem jezdili především lidé pokročilejšího věku. Dneska už se tady můžete potkat na elektrokolech i na mnohem mladších ročnících.
2: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Mně osobně je jasné, že z hlediska ochrany přírody čím méně návštěvníků, tím lépe.
3: To množství turistů, který v současné době Brdy navštěvují, tak je zcela únosné pro zájmy ochrany přírody. Nejnavštěvovanější lokality jsou určitě v sezóně Padrské rybníky a jejich okolí a určitě dopadové plochy Jordán a Tok.
2: My jsme dosupěli. Lukáš sem na kole vyletěl, jsme na začátku dopadové plochy Jordán. Jezdíte sem trénovat? Vy vypadáte docela jako sportovec velký.
4: Jezdíval jsem, jsou tady pěkný kopce, pěkný silnice a jde to tady na jakýmkoliv kole, takže je to výhoda.
2: Vy říkáte na jakýmkoliv kole, dalo nám to šíleně zabrat, takže kolo není asi hlavní, důležitá je fyzička.
4: Jako kolo dost pomůže, ale i ta fyzička je důležitá.
2: Máte nějakou trasu, kterou jezdíte rád?
4: Tak za mě Jordán je tady nejhezčí asi místo. Teď je nová silnice bez aut, takže to tady je úžasný.
2: Na dopadové ploše Jordán jsem potkala Davida. Před chvilkou jste stál na tom bunkru. Víte, na čem jste stál? Čím je zajímavý ten bunkr?
5: Já jsem si to klikal na mapách a myslím, že tam testovali, že ho ostřelovali nějak, že na tom něco testovali, nějakou munici nebo něco takový, ale nejsem si tím úplně jistý.
6: Ano, tady to bylo. Tady se točila obecná škola. Nádhera.
2: Olga a Václav teď hledí na srub Jordán. Vy jste říkala, že znáte i hlášku odsud. Co se řeklo?
7: K zemi.
2: Takže tady to bylo. Když se v Brdech ztratím, co mám dělat?
3: Nejjednodušší je, co můžete udělat, je, že se budete držet nějakého vodního toku, protože voda teče z hor a dojdete po ní do nějaké vesnice v okolí. Po cestě můžete potkat na různých rozcestích takzvané traumabody, kde si můžete zavolat v případě nějakého zranění pomoc a pomocí toho traumabodu vás budou lokalizovat.
2: Z dopadové plochy Jordán, Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Tak jste to slyšeli. No a jinak všechny díly seriálu o chráněné krajinné oblasti Brdy jsou postupně k poslechu také na naší webové stránce střednichechy.rozhlas.cz.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak to je skupina Holky a jejich písnička Letní ráno. No a co si dáme teď? Na řadě jsou naše tipy, takže pokud plánujete třeba zítra někam vyrazit, tak zbystřete a nechte se inspirovat.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Muzeum českého krasu v Berouně vás zve v 17 hodin na vernisáž fotografické výstavy Brdy z blízka i z dálky, která vznikla u příležitosti 10 let HKO Brdy a roku chráněných krajinných oblastí. Snímky zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Bohumila Fischera a Běly Komancové představují jedinečnou krajinu Brd v detailu i širokých panoramatech. Výstavu doplňují přírodniny ze sbírek muzea, ukázky stop místních živočichů i interaktivní prvky. Výstava potrvá do konce srpna v muzejní konírně. Potkejte se se současným výtvarným uměním. Galerie města Kolína vás nejpozději do 12. června zve na výstavu Nouzový východ malíře Martina Balcara. Autor ve svých obrazech propojuje inspiraci s reálným světem a abstraktními tvary, barvami a strukturami. Vznikají tak díla plná skrytých významů a osobitých příběhů. V Nymburce se můžete zúčastnit listování, tentokrát pod širým nebem u místního kina Sokol. Od 8 večer zazní scénické čtení knihy Jak se stát diktátorem norského novináře Mikala Hema. Sarkastické a černohumorné příručky inspirované osudy slavných světových diktátorů. Herci Alan Novotný a Jiří Ressler vás provedou světem politické moci, kultu osobnosti i manipulace s nadhledem a humorem. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas, Střední Čechy.

že kostel svatého Jakuba v Církvici na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější románské sakrální stavby na území České republiky. Osada Jakub pravděpodobně kdysi stála na svatojakubské cestě do Santiago de Compostela ve Španělsku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Naďa Urbánková krásně dopěla, 19. hodina se přiblížila, no a to znamená, že jsme na konci našeho odpoledního a podvečerního vysílání. Za vaši pozornost a společnost děkuji Jitka Lukešová, přeji vám vydařený večer, užijte si ho podle svých představ, no a já se na vás zase budu těšit velmi brzy, naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. Vlak na Berounsku zachytil nezletilou dívku, skončila v nemocnici. Zítra bude převážně zataženo s deštěm a teplotami do 20 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Od konce roku 2032 budou moct silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy. Záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová.
2: Bude obu jednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
0: Pražští hygienici mají výsledky prvních čtyř letošních kontrol dětských pískovišť. Všechna byla v pořádku. Výsledky dalších dvou odběrů budou znát příští týden. Pomocí laboratorních rozborů takto pravidelně ověřují, jestli je písek zdravotně nezávadný pro děti. Průměrně bývají problematická 3 pískoviště z 10, říká ředitelka odboru dětí a mládeže hygienické stanice hlavního města Prahy Anna Fileová.
3: Pravidelná kontrola od toho provozovatele je prostě nezbytná. Kdyby tam viděl nějaké exkrementy nebo něco takového, samozřejmě od zvířat, tak je potřeba to i hned řešit.
0: Pražské metro B je mezi Smíchovským nádražím a Novými Butovicemi opět v provozu. Více než hodinu nejezdilo kvůli technické závadě na trati. Dopravní podnik dočasně zavedl náhradní autobusovou dopravu. Provoz se podařilo obnovit krátce před 6:30 večer. S omezením ale aktuálně musí počítat cestující na železnici. V úseku mezi Berounem a Vráží u Berouna totiž osobní vlak zachytil nezletilou dívku, která šla vedle kolejiště. Ta skončila po nehodě v nemocnici. Zajištěná už je náhradní autobusová doprava. Podle webu Českých drah potrvá omezení ještě zhruba hodinu, tedy do 8 večer. Lidé v Kutné Hoře můžou do konce června vybírat projekty na zlepšení veřejných prostranství. Do hlasování postoupilo 19 návrhů. Město na letošní participativní rozpočet vyčlenilo 1 milion korun, říká mluvčí Jana Adamová.
4: Mezi návrhy jsou například nové lavičky, knihobudky, květinové výzdoby a úpravy dětských hřišť. Hlasovat může každý, kdo v Kutné Hoře bydlí, pracuje nebo studuje. Pomocí hlasovacího lístku lidé rozdělují vždy 2 hlasy.
0: Hlasovací lístek můžou lidé odevzdat na městském úřadu nebo poslat v elektronické podobě e-mailem.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo s deštěm, dopoledne i vydatnějším. Odpoledne se můžou ojediněle objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 na 20. kilometru směrem do Prahy stojí na krajnici nepojízdný kamion. Silnice 38 je u Mladé Boleslavy neprůjezdná. Po nehodě je tam traktor se sběracím vozem převrácený na bok. A na nehodu motorkáře pozor v Praze v Průběžné ulici. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím trochu.
1: Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý, úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohl tam zůstat ouřád a měli jsme to vyřešené a ú s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému ú. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme soud, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Tak se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Nebo co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto. A z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já jsem jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý, jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi Kudrnatý. Já už tak Kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem Kudrnatý, když jsem byl malinký a mi se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou tu miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny ho nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéfkuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: On to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, tak už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Což znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zortesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím v Dyji uhynuly desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná. Já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu. A já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let. Budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, já jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. Mm-hmm. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. A takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy a vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu,
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. s úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě ne. Doba je minula, doba je
1: ne,
0: jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla, až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let, tam 5 let, tam to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Oknem, jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco takového.
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát, takže vlastně když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. A, takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně a základní školu s Hany Kennedyen, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl. A

0: Já jsem si říkala, protože je to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo? Nebo jako se připravit prostě
1: nepřenosná
0: na,
1: zkušenost.
0: Jako na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala, a pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s ním popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ a přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě a víš, že letí sám už na vlastní pěst a to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moje rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru, ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm a tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to dá dozabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi děkuju. Přišla. Užij si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: country dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky poteče.

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou lásku.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardio, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě, otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený let.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách Radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a v pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskoldované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, kterým jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš... Dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen... Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak... To je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zounký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem, znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se, hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ním mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Maja les.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
8: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
8: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
9: Slyšel jste? Viděl jste?
10: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
9: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
9: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
11: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
9: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
11: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
9: Třeba je rozehnat.
10: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
9: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
11: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentu. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
9: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií.
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejichž základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci pro vědu, jak

ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká. My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to

jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

ukázkou z dramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickinsonova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku, tady vašnosti.
3: Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž úžasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodě,

0: a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas.
1: Pánové Snodgrass, Winkle a Tupman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
2: Blázníte, člověče?
3: Nebo jste opilí?
4: Nebo obojí?
1: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
4: Tak poté, všetci čtyři.
1: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
5: O co jde? Samé.
4: O co jde? Nač chce mít číslo?
6: Nechtěl jsem vaše číslo.
4: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
6: He? Nezapisoval jsem si je.
4: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špice a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
4: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
1: Tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tupmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
2: Kde je strážník?
8: Od pumpu s nima!
9: Picové,
6: davači! Tohle si odpikáte!
1: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
6: Jsou to špislové.
3: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
3: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
1: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Čišníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
1: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář. Dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
6: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
3: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru.
1: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
3: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
1: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
3: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
3: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
3: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
5: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
8: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
8: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
8: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
3: To je prav zvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
9: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
1: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
9: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
9: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
9: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku, žaludeční pumpa, operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem, romantický příběh, strašně.
9: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane, mrtva.
9: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
9: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
5: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
1: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
8: Zůstanete tady, pane?
10: Tady? Já ne, Ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkl se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
3: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
3: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
5: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
8: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk. A oči se mu zalily slzami.
11: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
12: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáh. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omily. Připomeňme příběh, jen se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stát, jo, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo, to jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic si z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak ztrapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tedy ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila. A teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný ano. příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře, to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen. Práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost. Můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, nebo ano, jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesměl skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší. No.
0: Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Akční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, teď já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celý planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, Co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Marie z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzal, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak zase mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnilo?

0: Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý jsem se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
1: Dobře.
0: Takže to byly dva, co se splnili.
1: A ten nesplněný?
0: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouci nějaká je, nevím.
1: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
0: No možná s někým, kdo mě to naučí. Možná, jo, to... Jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka. Chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
1: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
0: Chtěl bych na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, jak se dovolám do písniček na přání a taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si ji půjčila, čteju, ta je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
1: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
0: Jo, nashledanou, děkujem.
1: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píší poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem to spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí. Je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No, tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No, možná, kdybyste měla chvilku no, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují v Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v běhu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigerínová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla celého naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulice v asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů, teda 501 centimetr a měla jsem hroznou radost, no a jako a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 centimetrů a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A my jsme, prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofou, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho v chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla, možná mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju. Dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano, s tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už máme

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malenovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef a jste z Malenovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích, až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Ďakujem. Tak, povídejte. Já vám chcem povedať, že tak jak ten pán ze začátku, který volal, že chcel do Talianska, tak a já jsem mala strašnou túhu do Talianska ísť. Aj sa mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidět moře bylo to hlavní.
1: No víte co, já jsem tam potom už chodila, lebo já jsem robila na železnici a já jsem tam už potom chodila hocikedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: já jsem tam měla totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel jako po vojně hned. A tam studoval za kniaza. A on tam potom bol ako ten kniaz, ale my sme tam nesmeli ísť. Jako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedine na devízový prísľub.
0: Rozumím.
1: A ten devízový prísľub nám nechceli dať, preto lebo on ako tam utekel, on tam ušiel.
0: Áno, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak sa prevrátilo, tak potom sme tam mohli chodiť. A v 68. roku sme tam mali, ja som ešte tedy chodila na učňovku a zajedno som nemala ani peniaze, ani teda akože sa mi tam nechcelo, lebo ešte som nebola tak stará, aby som tam mohla sama ísť. No a sestra tam bola, tá tam jako, no ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jako se do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, co tých snů bolo všelijakých takých dost, ale niekedy sa splnili, niekedy sa nesplnili. Víte, odešel ode mňa muž, strašne som túžil, aby sa vrátil na spátky, ale to sa mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odšel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím. A ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kniaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestričky a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, ako duchny vola kedy, jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a tá starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel, tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už to končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotně, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Poklad na Střevaném jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl sen splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, jsme chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo Rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov, ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na tom, na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama. Uh-huh. A navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu do té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstaly vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude snad 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady tuto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitelva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takový čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na potlachu v sobotu, potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Drambu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, dramská osada Zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Když jim řekli, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: Ale my děkujeme za návštěvu. Užívejte

0: Marcel Zmožek, Láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i stancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké.

0: Hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což
1: ano.
0: Znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hory, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli dost dražší tu cestu. Takže tady tím mu děkuju. No a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no. To je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne. To právě je mým budoucím snem. To bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj? Byla to nějaká rodinná tradice? Chtěla jste si zavzpomínat? Obdivovala jste ho od dětství? Nebo co to pro vás znamenalo?
1: No.
0: A co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuji i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšenou zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát. Pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá. Ano, on pracuje ve dvoře králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: On šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuju, já taky děkuju a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval. A co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvínka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknul si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, divenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeď. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: No a co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. No nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tady hele, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajster, ten je těžký.
2: Jaký pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou naspátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zežloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
5: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
5: Bojeď bych nebyl s tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
5: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
5: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
5: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
5: Tak hádej.
3: Se dám podat.
5: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
5: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
5: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
5: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
5: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
5: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
5: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
5: No sem.
3: Kam tam?
5: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
5: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

I přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co, já tu lávku budu

tu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky naklést, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu. Stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkala si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v Pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla.
Ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.